0: Lékli, kapsy obrátili na ruby, hledali v botách, v ponožkách, počívku vypárali, nic. Takhle dobře oblečený pocestný se nevydá do kraje bez peněz, povídá Franta Jizva. Však jsem se nevydal bez peněz, pán se brání. To už byl celý nahý, jenom klobouk na hlavě. Jenže jsem se vydal z peněz, dodal. Lžeš, pse, řekl jeden z lupičů. Franta Jizva se na něj zle podíval a povídal, kuš, nehrajeme divadlo, loupíme. A obrátil se k pánovi. Nicméně lžete, pane, v celém kraji není místa, kde byste mohl zlámanou grešli utratit. Kolik jste měl a kolik jste vydal? Měl jsem 2000 zlatých švýcarských franků. Tý jsem dnes vydal a nemám již nic. Avšak nelituji jich, odpověděl pán. Mohu se, prosím, obléknout? Zeptal se váhavě. Franta Jizva se zasmušil.
1: Zabijeme vás nahého. Nepotřísníme vaše pěkné šaty. Hoděj se nám.
0: Pak pohlédl na jednoho lupiče zvláště krvežíznivého. Ten přistoupil k pánovi. Výmul velikou břitvu z kapsy, Jizva vyplázl veliký jazyk a krvežíznivý počal na jazyku břitvu obtahovat. Když byla náležitě ostrá, pravil Jizva.
1: Zabil jsem mnoho lhářů, pane, ale nikdy ne tak velikého lháře, jako jste vy. Zač jste vydal ty peníze, smím-li vědět?
0: To se ode mě nikdy nedozvíte, pravil pán hrdě. Jizva odstoupil a krveži s nimi se rozpřáhl. V tom se ozval vysoký a tenký hlásek. Mě si koupil, mě si koupil! Paleček stál na obrubě klobouku a mával ručičkama. Křičel, co měl síly, až jej oči lupičů našly na obrubě klobouku mávajícího a volajícího. Mě si koupil, mě, není lhář, není lhář! Jizva strhl pánovi klobouk i s palečkem. Klobouk zahodil a palečka si postavil na dlaň. Chvilku lupiči nevěděli, co dělat. Ale pak se Jizva začal smát a chlapi jeden přes druhýho huby do kořána smáli se a chechtali a zvali a hulákali. Pán si zvedl klobouk i šaty a v tom rámusu po špičkách zmizel v mlázi. No a zase by se dalo říct, že tím pánova příhoda končí. A nekončí. Když se Jizva dostatečně vyřechtal a vychechtal nepatrnosti toho človíčka, co mu seděl teďka na dlani, jasně si uvědomil užitečnost takové nepatrnosti pro spády bandy. Ještě té noci se vypravili s palečkem v hrsti do Červené Štoudve, což byla kořelna a hampejs široko daleko vyhlášený. Bylo už po uzavírací hodině, když prostrčili palečka okénkem do sklepa, aby jim natočil vína a kořalky a podával pěkně ven. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je po světě nedostatek, jenom ti nejchytřejší si hrají na hloupé. A je s podivem, že Paleček při svém mládí tohle věděl i ovládal. Sotva byl ve sklepě, tvářil se samá ochota. Běhal od sudu k sudu a volal a křičel na lupiče, jaké že víno by si přáli. Rizling anebo frankovku, zval pronikavým hláskem.
1: Buď ticha, napomínal Jizva.
0: Kamenáč, sokro kůž, maj tu burgundské modré, mavrut, Monte Castigliano a tohle nemůžu přečíst.
1: Kůž, kůž a podej víno.
0: Červený? No třeba. Nebo bílý?
1: No taky.
0: Jihomoravské zelené?
1: Mordě, krucina, ty špunte, ty špetko, ty drtku, ty titěro, jenom počkej, až se vrátíš.
0: Ukrutná rána ve sklepě. Třesk skla a dunění Štoudve, která padá i s okurkama. To všechno způsobilo, že se nikdy nerozvíme, co krvežíznivý měl s panečkem v úmyslu. Jisto jenom je, že to zburcovalo krčmáře,
1: chlapa teda lam železo. Vyrazil před hospodu, popadl dva lupiče a zavřel je do chlívka k prasatům. Ostatní utekli do lesa. Lam železo vtrhl do sklepa i s Hafanem sultánem. Paleček se schoval pod štoudev. Lam železo nikoho nenašel, ale sultán Palečka větřil. Čmuchal, nabral pach, pak vyfouk. Zas, aby mohl nabrat víc toho pachu a líp. A už strkal čmuchák pod štoudev. Palečka ovanul teplý sultánův dech. Popadl hřebík, štěstí, že tam byl. A pích, pích, pích. A psovi do čumáku. Sultán zavil a vyrazil ven. Němkyně, pomyslel si lam železo. Musím koupit pastičky. Přibouch u sklepa a šel spát. Paleček podlezl dveře a ven. Když vcházel do lesa, dalo se do deště. Paleček si sedl pod hřib. Až přestane, že jako půjde dál. Jenže! To je zajímavé. Vždycky se vyskytne jenže, které mění běh světa. Tentokrát to jenže byl jizva, který byl v houští opodál a také čekal, až přestane pršet. Chňap po Palečkovi jako pes po kosti. A jestli prý Paleček nevysvobodí kamarády z chlívka a rozmačká ho v pěsti jako hniličku, no a aby dodal váhy slibu, utáh trochu pěst. Nezbylo chlapénkovi než slíbit a vykonat. Vrátil se, podlezl brata a pustil lupiče. Ti ho sebrali a odnesli ho potom zpátky do doupěte. Když se prospali, dali hlavy dohromady a rozhodli, že dneska v noci mlynářovi ukradnou dobytek. Podstrčili Palečka do chléva a žádali ho, aby zevnitř odemkl, odvázal krávy a vyhnal je ven. Opět Paleček se tvářil hloupým a volal na lupiče, jakouže krávu má vyhnat nejdřív, tu strakatou. Mordě, ten spratek mě připraví o rozum, povídá venku jizva. Měli jsme ho rozmačkat, rozdrtit a rozmáznout a rozšlapat, chroptil krvežíznivý. Nežváň, napomíná ho jizva. Ty bys porád jenom drtil a rozmačkával hlupáku. Stejně se s ním moc mazlíš, přidal se ke krvežíznivému ten s břitvou. Tu strakatou a nebo tu rohatou, křičí Palešek ze staje. Ať neblázní, to byl tvůj nápad, ne náš. No, chlapi se dali do hádky a Paleček je slyšel vevnitř, ve stáji a do toho křičel. Ušatou a nebo chlupatou. A co bejčka? Bejčka ne? No a mlynář se probudil. Popadl vidle a vzbudil stárka. Ten vzal cep a vzbudil mládka. Mládek měl sukovici po ruce a všichni vyrazili na lupiče. Ale už je nenašli. Lupiči zmizeli ve tmě a ve stáji také nikdo nebyl. Byl tam sice Paleček, ale schoval se do otrub. Když byl mlynář všechno prohlédl a přece nic nenašel, tak šel spát. Paleček usnul v otrubách také. Ráno přišla rozespalá děvečka do chléva, popadla otruby a nasypala kravám. Paleček se probudil, ale než si oči protřel, vidí, že nevidí. Kráva ho slízla i s otrubami. No a teď byl Paleček potně tam, kde by nechtěl být ani při světle. Běhal krávě z bachoru do čepce, z čepce do knihy a zpátky do bachoru. Křičel, bušil, zlobil se. Depak, tma tmoucí a vedro. Vlhké parno a tma. No, to se ví. Krávě ten Palečkův pobyt v útrobách radosti nepřidal. Někdo v ní křičel, šimral, štípal, no až to přestala dojít a chřadla. Když ji děvečka podestýlala, zazdálo se jí, že slyší z krávy tenký hlásek volat o pomoc. Jebine! Bylo zrovna poledne a to někdy člověka popadne hrůza pro nic za nic. Natož, když z krávy volá tenký hlásek. No tak od ní utekla, řekla to mlynářce, ta sousedce, ta kovářce a za chvíli se o tom mluvilo u holiče. Když o tom jizva slyšel, seděl zrovna namydlený holičovi pod břitvou,
0: Tak se vytrh jak byl a rovnou za mlynářem, že tu krávu koupí. No, dostal krávu, nemocnou krávu, za 5 švestek. A sotva ji přivedl do doupěte, vzal palici, bim, a krávu porazil. Pak ji rozpáral, žaludky vyjmul, rozříz, a ejhle, paleček sedí v knize, listuje si a dělá jakoby čet. Jizva ho popad, udělal pár dírek do prázdné konzervy a palečka konzervou přikryl. Pak svolal radu starších lupičů. Paleček sedí pod konzervou a všechno slyší. Radí se, jak ho potrestat za dvojí zradu. Jeden navrhuje, aby palečka přivázali kočce k ocasu a na kočku poštvali psa. Jiný ho chce pomazat medem, pověsit za nohu na strop a chytat na něj mouchy. Jeden zase vylisovat jako 4 lístek a udělat z něho záložku do knihy. No, to nemůže projít, protože neumějí číst a nemají knihu. Najednou povídá jizva.
1: Jsem tímto návrhem. Dáme ho do krabičky a pošleme ho. Darem můžete 3x hádat. Sněhovému žroutu,
0: volali lupiči jeden přes druhého.
1: Ano, sněhovému žroutu, ten si s ním poradí, povídá jizva.
0: Všichni souhlasili, vyvalili sud rumu a dali se do pití oslavujíce chytrost i svou pomstu. Palečkovi pod konzervou bylo do pláče, ale neplakal. Sněhový žrout, ten bydlel vysoko v horách. Ještě kousek výš, než končí kosodřevina. Tam, kde je promrak málo kdy z údolí vidět. Tam bydlil v kamenném domě s ledovou střechou, obrostlý hustou srstí, nazrzlý od hlavy až k patě, se svou ženou, rovněž nazrzlou od hlavy až k patě, a s 5 dcerkami chlupatými a nazrzlými, jak by smet. Byl o chlup menší než velikánský obr, ale o hodně větší než největší člověk. Něco mezi orangutánem a řecko-římským zápasníkem. Měl 7mílové boty ten sněžný žrout. A hned byl tu a hned byl tam, jak skákal z pohoří na pohoří, scháněje různé druhy lišejníku a mechů na salát. Málo kdy se spustil do údolí. A když, tak jenom aby vyděsil pastýře a pasáčky, aby rozehnal stáda, ovcí, anebo aby pobořil seníky. Ovšem, když se mu někdo moc líbil, pak bylo zle. Vzal takového nešťastníka a praštil jim o zem nebo o strom a zabil ho. Potom mu okousal prsty a snědl oči. To prý nebylo z hladu. Spíše, že je taková pověra u sněžných žroutů, že prý se tím zlepšuje hmat a zrak. No, hrozné stvoření. A před tímhle hrozným stvořením na stole ležela nepatrná krabička. Bylo to před domem, povídá sněžná žroutka.
1: Kdo to tam dal?
0: Povídá žrout.
2: Ten s břitvou, viděli jsme ho,
0: křičelo 5 dcerek.
1: Proč jste mu neukousli prsty?
2: Měl břitvu, pravilo 5 dcerek.
1: Mně by neutek.
0: Zabrumlal žrout a otevřel krabičku. Paleček kouká a vidí před sebou obrovitý krápník z masa, porostlý chlupy, tlustými jako vrbové proutí a nad tím 2 lesklé koláče, které se pomalu kutálejí jeden ke druhému a nad nimi je takové roští, které se pozvolna zdvihá a tam vysoko nahoře vznikají příčné vrásky.
3: Krucaj, vždyť to je nos a oči. Oči s obočím, povídá si v duchu paleček. Žrout skutečně musel šilhat, aby se mohl dívat tak zblízka na tak nepatrného človíčka. Žroutka, žrout i dcerky, všichni kolem stolu a divíce se civí.
1: Ďakra, ďakra. Vy jste mi ale malinkatej,
0: dýchne žrout.
2: Já jsem byl dlouho nemocnej,
0: zařval paleček. Rodina spadla leknutím pod stůl.

0: prstíčky a očička. To, aby dřív spolkl zvětšovací sklo. No snad zahodit. A co takhle? Povídá Žroutka. Co takhle? Jak se říká, víš, těm malým věcičkám?
1: Trpaslíci.
0: Ale ne trpaslíci, jinak.
1: Aha, ty myslíš pidi, pidi.
0: Ale vůbec ne pidi, pidi. Mini, mini.
1: A jo, miniatury.
0: No, miniatury. Teď přece, kdo to je, sám jsi to říkal tuhle, jak sbírá ty miniatury. Jsi to povídal o tom, že by dal za to, nevím, co by za to dal.
1: No, náš vládce a pán a král, veliký sněžný muž, matko, no, to se ti povedlo.
2: A dal Žroutce hubičku. Tak to mlasklo, že v údolí zavírali okna domnívajíce se, že z hor přichází čina. Obul boty, Žroutku si posadil na záda, dcerky vzal do náruče a palečka do hrsti. První krok 7 mil, druhý krok 10 mil, třetí 40 a kroky se měnily v skoky a skoky v led. Paleček vidí pod sebou mraky, nad nimi ledovce, zelené moře, které bylo bíle lemované, a pak kopce písku a opět mraky a skoky se zase mění v kroky a jsou tu. Jsou vysoko na střeše světa v paláci velkého sněžného muže. Paleček stojí na dlani veliké jako malé políčko a dívá se přes velenos do oka s panenkou jako úplněk. Veliký sněžný muž uspořádal pro Žrouta hostinu ze vzácných mechů, lišejníků a protěží na znamení radosti zdarovaného palečka. Po hostině vzal palečka do svého muzea, aby mu ukázal, kde bude od teďka žít. Měl tam nazbíráno mnoho nepatrností, jako třeba celý Korán, napsaný na pecičce plané třešně ptáčnice, anebo kostřičku pstruha, který se právě z jikry vykulil. A taky tam měl sirku tak vydlabanou, že v ní byla jiná sirka, co v ní byla menší sirka, která měla v sobě ještě menší sirku s nejmenší sirkou uvnitř. A také zrcátko z mušího oka, soudek ze santalového dřeva, po okraj naplněný jedinou slzou, dělo pouze na jedno zrnko prachu, které vystřelovalo špendlíkovou hlavičku. Pak tam měl svícen z bleší lebky, tkalcovský stav z hořčičného semínka a čepičku pro vši upletenou z chmíří, které činí broskev hebkou, a mnoho jiných vzácností.
1: Uprostřed těchto pokladů budeš ty můj největší poklad, moje jediná a pravá živá miniatura, zakončil veliký sněžný muž prohlídku.
0: A až umřu, povídá paleček.
2: Obr se zasmušil. Chvíli přemýšlel a pak prohlásil.
1: Vystavím ti nejmenší pomník světa.
0: To vás nespasí a ani to země neudělá živou miniaturu.
2: Sněžný muž se zasmušil ještě víc.
1: Svolám radu,
2: pravil po chvíli.
0: Ale ne, já vám poradím hned, paleček se plásl do čela. Kdybych se oženil a měl děti, ty by mě přežili a co víc, byli by ještě menší než já. Dovedete si vůbec představit ode mě, miminko?
1: Kéž bych byl též tak nepatrný jako ty, abych tě mohl poplácat za ten nápad. Tak to však bych tě rozmázl. Věc je vyřešena. Mimochodem, nechceš se stát mým rádcem?
0: Mile rád, povídá paleček. Ovšem, jste si vědom toho, že abych se mohl oženit, musím si najít nevěstu.
2: Obr se zasmušil tentokrát strašlivě. Dlouho přemýšlel. A pak řekl smutně.
1: Běda. Zde přece nenajdeme tak malou obr

0: Dyni.
1: Haha, doma, doma jich máme plno, smál se Paleček, však já si vyberu.
0: No to je ovšem daleká cesta, přes mnoho moří, hor a údolí.
1: Na to věděl Paleček výbornou odpověď. Připomněl obrovy sedmimílové boty sněžného žrouta. Tyhle kouzelné boty se přece cvrknou podle každé nohy. No, tak ať mi je půjčí. A bude tady s nevěstou v cukuletu. Sněžný žrout se ošíval. Vymlouval se, že je to dědičné privilegium a nabízel se, že vezme Palečka do hrsti a obstará to s ním. Vždycky, když to vypadalo na to, že by sněžný muž mohl na něco přistoupit, Paleček se na něj podíval a vykřikl, jako váš poradce musím prohlásit, že to nedoporučuji. I stalo se jenom to, co Paleček doporučil. Obuli mu boty, zamávali chlupatýma rukama na rozloučenou, Paleček se odrazil a za chvilku mu obři připadali jako trpaslíci. Ono asi přijde na to, z jaké výšky se člověk na věci dívá, pomyslel si Paleček a letěl domů. Doma bylo boží dopuštění. Máma uplakaná, táta hlavu v dlaních, nevěděl chudák, co s myšlenkami, které se mu hlavou honily. Do dnešního rána se domnívali, že Paleček je někde u toho pána, co si ho dal za klobouk. Že se mu Bůh ví, jak dobře vede, protože nepíše a žádnou zprávu o sobě nedává. Až dnes, zrovna k polednímu, ta rána. Dva poslovy od pana krále. Co prý je s Palečkem? Že prý pochytali lupiče, jizvu a jeho bandu a ti, že se ke všemu přiznali, kam a komu Palečka zašantročili. Pan král hned poslal vojsko vysoko do hor, aby přemohlo žrouta, ale po žroutovi však ani stopy. A Paleček nikde. Doma také není. Tak to s ním asi vzalo špatný konec. A do toho najednou z čista jasna přiběhne Paleček. No, máma přestala plakat z neštěstí a začala plakat štěstím. Tátovi přestala třeštit hlava starostí a začala třeštit radostí. Než jim Paleček všechno vypověděl, začalo se smrákat. Tátu napadlo, že právě asi touto dobou poslové dorazili k panu králi se zprávou, která vlastně už je zastarala. Ano, to nevadí, povídá Paleček. Skočím k němu a uvedu to do pořádku. Navlík boty a hups, stojí před králem na stole zrovna, když ti dva poslové vcházejí do jídelny. Král se lek, ale Paleček, no, ten se lek ještě víc. Vždyť pan král není nikdo jiný než ten pán, co koupil Palečka, co si ho dal za klobouk a co ho jizva svlékl do naha. Chodil tehdy mezi lidem a málem na to doplatil. Když přešlo leknutí, král nalil poslům polívku, sám si dal po druhé a Paleček musel všechno vyprávět. Než to všechno dopovídal, bylo dávno po večeři. Všechno hradní osazenstvo sedělo kolem po zemi, všechno víno vypité a venku začínali ptáčkové vítat úsvit. Půjdeme spát, zívil pan král. Běž domů, Palečku. Jdu se na vás zítra podívat. A přijel. Přivezl rodičům dárky a dokonce si objednal u Palečkova tatínka dvoje nové holínky. Pak si dal Palečka na rameno a šel s ním na zahradu a dlouho mu něco vykládal. Paleček zase jemu do ucha, pak si plácli a od té chvíle se Paleček stal královým vrchním zpravodajem. Kdykoliv král potřeboval něco vědět, třeba jak dopadla válka v Hispánii nebo jak probíhá bitva v Turecku, poslal Palečka a ten mu přinesl rychlou a pravdivou zprávu. Při té příležitosti donesl psaní od milenky milenci, začež byl bohatě odměněn. Jindy zase dopis od manželky manželovi, začež byl rovněž odměněn, ne však už tak bohatě. Dělal zpravodaje tak dlouho, dokud sedmimílové boty neroztrhal. No a pak šel do důchodu. Dnes by se Paleček sotva uživil. Ani by tolik nevadilo, že telefon, telegraf, televize předhoní Palečkovi teleboty. jako spíš to, že Paleček by byl trochu malý na dnešní velkou dobu. A nebo zase ne dost malý. Dnešní Paleček by musel být veliký jako přehrada, a nebo zase tak malinký jako atom. Jinak by asi těžko uspěl. Paleček byl maličký akorát. Pro svou dobu i do pohádky.
2: Zrovna, když Hotař Klásek zavouchali u pagáčů na vráta, bylo čut ze dvorka rany a strašlivý řev. To stařeček pagáč kopali do prázdnej králíkárně, v kerej krom bobků neostal z 12 králíků ani chůb, a řvali, až listí ze stromů padalo.
3: Která svíňa sa to jenem opovážil, že mu pán budi zlodějské paprčené skrůzí. Kdy toto už není možné, co není přikuté, to lidé ukradu.
2: A kopli do králíkárně ještě jednu, jak kdyby za to ta králíkárňa mohla. Ještě než s Hotařem Kláskem vlézli do sklepa, stařeček se zatočili po dvorku, jak mucha s už jedným uškubnutým křídlem, a zasíčali.
3: Podívej se po té dědině, co komín, to zloděj. Jediné ručičky, které tady nekradu, jsou henkaj ty na věži na hodinách. Když si prej usekli paprču každému, kdo něco ukradl, dneska to není možné. Víš, kolej lidí by chodilo bez ruky, a i bez obuch. Každý rok má moškubané trnky v sádkoch a lůní je nějaký pazur na lepasu flašu petrolínu. Průci, když jsem to vypálil a napil se toho a krklo se ně, to země letěl smrad, jak zajzn voňáckej laterně.
2: Hotařím přeškubli nidnářku.
4: Ale Matušku, to máš toho. Králíci budou a Slihovica bude a my už nebudem. Radši natáhni toho tramína a říkaj mu, že máš dobrý.
2: Stařiček natahli koštéřem z beče a svrkli do koštéřek. Po prvním hltě žalovali dál.
3: Já to vždycky říkám, největší pohroma je zlodějná závisk. Ten, co všecko prochlaští a prohlaje v kartách, ti závidí, když si koupíš nový kožuch. Ale jsou aj tací, že ti závidí, když máš na svém pohřebě pěkné počasí.
2: A podrcli zlostí baranicu. V tém Hotař zahlédli, že stařeček mají na čele guču jak erteplu.
4: Na herde, co se strká s kozama, či co?
2: Stařeček se už klébli.
4: Viděl jsi u sklepa na háku ten žebs? Viděl jsi? No tož vidíš, a já jsem ho neviděl. A běž u doktora? Má co si hloupý s takým škrábanečkem. Pamatuj si, kdo starý sýrí a slihovicu pije, toho ani pantokem nezabije. Když jsem stál u první asendy pod míru, to bys měl vidět, jaký jsem byl kyrišár. Vidět mě Maria Terezia, to všecky ty hraběcka prodala rasovi. Každá robečka se přede mnou sásla, jak myš před hadem. Ej, šakeru jsem dostal do ruku, hnedka jí mohla hodit rozmarín do šporelta. A u muziky, když jsem přitískl děvčicu na vyšívanou košule a zavrtěl s ní, to ženem zamdlévala a lapala po luftě. Větrem popadaly všechny sklenky z pultu a Cyrilovi Píšťalovi se v hubě ohl kladiné dagitrnica. A však jsme se aj bíjávali. Ve vybíjaném řemeni není tolej důrek, co jsem dostal facek. Ale kolej jsem jich vrátil, a to bys na žebriňáku neodvézl. Když si se naši mamička vřeveli se divili, proč mám furt poškubanou peřinu. A až za týden jsem došel na to, že mám v hlavě zalomený křivák. A však to se mě stalo u muziky v huku. Uhlédl jsem tam robečku jak malovanou, ta byla jak model. Šel jsem po ní jak z chos po úsati. A pravil jsem si, kruci takého kapra pod stromečkem, To, že obírám do třech králů. Jenomže nacistojnějšího mínění byl její galán. A jak něj urůbl, to jsem zadkem vymaloval slovácký ornament přes celou dědinu. No to víš, s přespolaným se nikdo neobtůlá. A potom mě tak zrichtovali, že mě i z gatí pomohli. Ostal jsem jen v košuli a kdyby mě dali červený lémec, to jsem byl jak ministrant. Číkavu se na mě nedívají, lebo jsou jak vysušený netopír. Lebeňa oblezlá a plesnivá, nohy jak turky nízko. Huba rapatá jak předloňská ertepla. Však když mě v sobotu kovářov růčka volívají, to že mě musí ustrčit palec za škraň. Aby tu svrklou kožu mohli trochu vyšponovat. To však se jí moc krát stalo, že se přes tu kožu do toho palca i uřezali. Tož na zdraví, Jurko, na zdraví. Ale když si na ty králíky vzpomenu, tož najednou jsem došel. Tolej lumpů a zlodějů chodí po světě, že se člověk bojí podívat do zrcadla.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Vracíme se, přátelé, do roku 1989. Právě v tomto roce vznikla původní rozhlasová komedie Hledání, ve které se představí Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jan Čech. Tak se hezky bavte.

Posloucháte příběh, který se skutečně stal. Příběh jednoho z nás, který se mohl stát každému v tomto městě, v tomto století, v této zemi. Náš příběh za chvíli začne. Příběh plný napětí, který se mohl stát v každé zemi, každému z nás.

0: se stát. Ráno, jako každé jiné, v domě číslo 15, ulice kapitána Exnera, byt manželu Jodovi.
1: Se musíš tady tak rozvalovat. Budík si nenatáhl, nebo blbě, já nevím. Předevčírem jsem to říkala, včera jsem to říkala, dneska to budu říkat znova. Jako bych to říkala do holíska. Prosím tebe, kdy to říkám, dej to už opravit, ten budík. Tady mám natáčky. Ty mě musíš vždycky ráno schodit z postele, no. Buď jsi tak tlustej, nebo já nevím, se tak sobecky roztahuješ. No, co mám s tebou udělat? Zvedni mě aspoň trošku.
2: Ale zvedni se
1: ale,
2: sama.
1: Zvedni se sama. Tebe nech to už běž. No, teďka mečíš, teď mečíš. To se blází, nezna všecko, jsem tak sama, já nevím, já se s tou jednou pominu. Už se s tou jednou pominu.
0: No, a pak pravidelný ranní maraton.
1: Prosím tě, nespí, teďko, nespí už a běž se opláchnout.
2: Opláchni se sama, ty potřebuješ daleko víc než já.
1: Prosím tě.
3: Vítáme vás.
1: Dobrý den.
3: Já věřím, že byste si ještě schrupli.
1: No to teda máš víte, pravdu, šohaj.
3: Ale teď hubky, hubky, z postele a cvičit.
1: Tak cvič taky jednou aspoň. Zacvič si taky trošku. No, paže.
3: Obě dvě paže, přece. Počkejte, trošku se vytáhněte v kyčli.
1: Jo, to bude
3: dosáhnout.
2: Vytáhni se.
1: Pojďte, vytáhnu, jo.
2: No proto.
3: Skrčte levou paži s loktem stranou, takže vodorovně s podlahou. Pořád ještě napnete ji zpět. To tež bude dělat levá paže. Zkusíme to takhle rychle.
1: Tak.
3: Skrčit.
2: Skrčit, napnout. Skrčit.
3: Jedna paže,
1: druhá. Rychlý, ano, to je rychlý.
2: Jedna paže, druhá. Rychle přijelej,
1: nech toho nebluda cvič.
2: Ale mlíko.
1: Mlíko.
2: Dobře cítím. Já to nejsem.
3: Lochtem.
2: To nejsem.
3: Paže, druhá paže.
2: Zuby.
3: Rychle se vrací dopředu.
2: A kam zdala ty moje?
1: Máš tam levo.
3: Tak jen pokračovat.
2: Hej, pokračovat máš, dělej.
3: Kyčle povolili, no. Už to vždycky se malí
2: do už prej kyčle povolili.
1: No.
2: Ty to máš povolený furt, dvojek živa.
1: Prosím tebe.
3: Zhruboka, odjednete.
1: To si
3: nikdy, nikdo nelitujte.
1: To teda čas, ne.
3: Který věnujete rannímu cvičení.
1: No, slyšíš to ty, Troubo.
3: Bude platit to naše.
2: Hele, už pozdrav, to vypni.
3: Zdraví a Lebo dobrý den.
2: Rozbil hubu.
0: Dveře domácnosti Joudových se zavřely a Marie Joudová vykročila do nového

0: Jestli pak mi to Květa dneska řekne, že jsem povrchní. Včera mi to tak vpálila mezi dveřma. Prý Marie, jseš povrchní a já nevěděla, co mám dělat. Celou noc jsem nespala. Je to zvláštní den. Proč zrovna já bych měla být povrchní? A proč vlastně ne? Celý život jsem byla povrchní a teď bych měla jít do hloubky? Najednou?
1: Pane Stromu, co tohle to je? Takové nepořádek se vašima dveřma, to je každý den tohleto.
2: Teď je za pár dnů železná neděle.
1: No, tak den co den tohle?
0: Je středa, 7. června, 7 hodin ráno. Ve stejném městě se probudil o 10 minut dřív jistý Karel Krátký. Jeho ráno probíhalo úplně jinak. Byl sám. Marie kráčí na tramvaj. Ale výži stojí i Karel. V této chvíli vypadají, jako by se neznali. A mají pravdu. Opravdu se neznají. Karel po chvíli nastoupil do 20, Marie do 14. Oba jedou za prací. Karel však na Marii zapůsobil hlubokým dojmem. Je to námořník? Asi ne. To by měl kolébavou chůzi, jako námořníci mívají. Nebo alespoň záchranný pás. Ačkoliv, že by to byl diplomat, že by jezdil s pasem do celého světa, nebo speleolog. A co, když je to spisovatel? A ne, to pičet kmen. A Marie jako každý den i dnes si jakoby náhodou zapomněla koupit jízdenku. A jako každý den, tak i dnes nemohla perforovat.
3: Revize jízdenek. Děkuji. Revize jízdenek.
4: Revize. Odznáček máte?
3: Paní, nejte si to, každé byla to jízdenku.
4: Podívám na odznáček, zase bych ráda viděla.
3: No prosím, odznáček. Podívejte se.
4: Jo, je to tam. To bude moment. Prosím. Naj, já to mám tady. Vždycky po ránu dělám nákupy, to víte, já se pak nedostanu, celý den jsem zavřena. Ty kukání u nás.
3: Oni, to mě nezajímá.
4: Slova projektu.
3: No, spěšte si, já nemám jenom vás, já musím zrevizovat půlku tramvaje.
4: No, teď mi to je. Jogurt! Je na šatech. Z příchutí, no, příchuť na šatech. A...
3: Pani, máme ještě jeden vůz. I ten musím zrevizorovat.
4: To jsou dva vozy tady, koukám, víte, no jo? Dneska jedou dva, někdy jezdí jenom jeden, dneska zrovna dva jedou. Tak se zatím blaste do toho druhého a zatím to najdu a pak
3: ale
4: to...
3: mě nemusíte říkat, co já mám dělat a co nemám dělat. No, já vím dobře, co je mojí povinností, paní, hledejte.
4: Pán, podržte mi to tady.
3: Já vám nic držet nebudu. To není mé náplní práce. Ukažte mi platnou jízdenku.
4: Se snažím ukazovat vám.
3: Nebo občanský průkaz.
4: Každý viděl, že jsem tady přece. Každý dom trošku soudnej člověk viděl, že jsem tady píchla, když jsem vešla. Já hnedka přece nemá cenu tu korunu dám vždycky, ne?
5: Jedině tak zhruba mám, paní.
3: Když se nedovolám vědět svědku, já chci po vás platnou jízdenku.
4: No teď povídám, že ji hledám, pane.
3: Čekám.
4: No, tady. Tady, je to ona.
3: Kožte? Tak? Ne, to není ona.
4: Co to je?
3: To je los.
4: A je, s tatkou.
3: Stále čekám, paní.
4: Nemám brejle, tak se... A co je tohle? To bude určitě ono, takový dlouhý.
3: Ne, to také není ono.
4: To není ono, co to je toto?
3: Každé? Nevím, to mě nezajímá.
4: Tak já potrhnu.
6: Konečná! Vystupová!
4: No konečná, no. Konečná! Já jsem přijela 3 stanice. Kvůli vám jsem přijela 3 stanice.
3: Podívejte se, paní, já jsem taky přijel, kvůli vám. Já chci po vás okamžitě platnou jízdenku, nebo občanský průkaz.
4: Jdete s tím pokoj.
3: Kam jdete?
4: Já už jsem měla být dávno úplně někde jinde.
3: Podívejte se, vy mě neutečete, paní. Já vás budu sledovat. Budu vás sledovat tak dlouho, dokud z vás tu jízdenku nedostanu.
0: Jako každého dne i dnes byla Marie zoufalá. V zaměstnání měla být již 10 minut. A zatím byla daleko. Na konečné. Nezbývalo než opět stopovat.
3: Ale jistě, paninko, pojď se.
4: To jste hrozně laskav. Můžu dopředu nebo dozadu, jak chcete? Já?
3: Jak chcete vy? Dopředu, no. Jestli chcete.
4: No, ten se do smrti. Děkuju vám moc, vy jste mě vytrhl ten teda.
3: Tak jdem?
4: Jdem.
7: Jestli prosím vás jedete tím směrem, já pracuji u toho nákupního střediska Vochočín.
8: Náhoda.
7: Jo?
8: Přesně tam taky je.
7: No tak to je kryta, to vám povím. To mám štěstí. Já jsem ráno jela, měla jsem takový problém. Víte, já jsem přijela v tramvaji, protože tam byla revize. Já jsem hledala tak dlouho lístek, jsem přejela. No, to je taková nepřijenost. Tam vznikla, lidi koukali, to víte, lidi jsou žhaví na ty věci. No.
8: Dovolíte?
7: No.
8: Zařadím rychlost.
7: A jistě, to si...
8: Dávám trojku.
7: Jo! To je divná trojka tohle.
8: Tak dám dvojku.
7: To je taky divná dvojka. Náš taťka řadí úplně jinak. Teda to, počkejte, já, tak, já vám asi překážím, ne?
8: Ne, vůbec ne.
7: Já jsem myslela, že tak se jako...
8: Zařazuju.
7: Ještě musím dneska nakoupit. Jsem nechala, vždycky se dělám seznam. Víte, po ránu se dělám seznam, co všecko musím. Já jsem to dneska takovým tom fofru nechala celý doma. Já jsem to nestihla. Já mám prostě jenom jedné ruce, jak se říká, že...
9: Marie se vybaví znovu obraz Karla, jak stojí na revíži.
7: Jak vypadal? Tak nebyl ani starý, ani mladý. A hlavně nebylo na něm vidět ráno. Ano, že je ráno. Víte, on byl, jako by celou noc nespál, ačkoliv byl tak vyspalý. Já se třeba ráno probudím a jsem otrávená. A on šel, jako by nemusel spát. A měl takový vohinky ve očích. Já vždycky poznám. Takový, víte, dřív měli vždycky ty, co mládí vedle pionýrský tábory. To jsou ty, co mají ty vohinky ve očích.
8: Divný. Mám asi něco s motorem.
7: Kletěte.
8: Tam.
7: A prosím vás, teď byste to pořád jelo?
8: No, no vidíte, najednou to nejede. Nevyznáte se v motorech?
7: Na to, a tohle to ne, teda ty motory, na to je náš taťka.
8: A v čem se vyznáte?
7: No tak já... Já kletu na stroji, jak datel.
8: Jako datlík?
7: No.
8: Jako datlíček?
7: No tak moc, tak
8: začekejte. Takhle? Čuk.
7: A nesajte takhle.
8: No, A, B.
7: Co to děláte tohleto?
8: Čukám.
7: Máte tak divný oči teďka najednou. Co je?
8: Cítíte?
7: To je ta chemička, že jo?
8: Příroda.
7: No já už to dneska nepoznám, ale to je stejný. My máme zahrádku u Mníšku.
8: Já mám taky zahrádku.
7: Kde?
8: Na střeše. Vidíte ten puntík?
7: Prosím vás, pusťte mi to ruku.
8: Zmáčkněte si ten puntík.
7: Co to udělá?
8: Zmáčkněte si.
7: Ne, to něco udělá.
8: No?
7: Ne. Je, ono se to celý povalilo, ta sesle. Co to děláte?
8: Ležíte.
7: No jo, ale...
8: Ležíte.
7: Počkejte, nevte toho. Já, ne to, co to blázníte tohle, nedělejte to. Já mám po ránu jiný starosti, já musím do práce, já už tam měla půl hodiny bejt. Prosím vás, ne.

0: Čekám. Čekám.
1: Když se Marie vzpamatovala a upravila se, zjistila, že auto je pryč. Nezbývalo než jít pěšky, jako každé ráno. Marie šla přes staveniště, kde se stavěla školka. Přitom si vzpomněla na nedávný výstup se svou dcerou Blankou.
2: Co je s tebou, Blanko?
3: Nic.
2: Jedla jsi něco?
3: Jedla.
2: Co jsi měla?
3: Nic.
2: Tak jedla jsi nebo nejedla?
3: Jedla.
2: Tak už nebudeš večeřet, ano?
3: Hele, mami.
2: No co je?
3: Ale ne.
2: Tak se vymáčkni, Blanko, co je?
3: Je něco k jídlu.
2: Já se tě ptám, a ty jsi jako bláznivá, prosím tebe, tak jsou tam včerejška ještě ty kalbanátky. Jak je přivezla teda Karla, voz je vždycky ve čtvrtek. No tak co je s tebou? Lukáš, podívej se na mě.
3: Co?
2: Ne, nic, já jsem myslela, že jsi nějaká taková. No jsi bledá taková celá.
3: Ale ne, jsem se ti zdá.
2: Kroužky pod očima máš.
3: Kde?
2: No takhle, takhle.
3: A prosím tě.
2: Taková nějaká.
3: Se podívej na sebe, ty.
2: No jo. Co je s tebou?
3: Ale mami. Já se vezmu ten karbanátek.
2: Tak chceš ho ohřát nebo ho budeš jí studenej?
3: Hele, máme, prosím tě, a to je jedno, ohřátej nebo studenej.
2: Tak jak chceš, já mám práci, já jdu práci.
3: Mami!
2: No tak co zase?
3: Zastav se, prosím tě, v tom schonu.
2: No tak Blani. Blanko. Svěř se mámě.
3: Budeme jíst.
2: Ne, já už jsem jedla v závodce. Blanko, už jsem se tě kolikrát chtěla zeptat a máš nějakého chlapce? Mně to můžeš říct. Jsem tvoje máma. Mě se ptala totiž Kazdová odvedle, jestli už jako tak jsem nevěděla, co jí mám říct najednou, tak jsem...
3: Tak nejradši bych, aby to byl chlapec.
2: No, tak se s někým seznám. S nějakým chlapcem. Tady okolo jich je, že jo. Já si myslím, že by si našla nějakou známost. Jsi pěkná.
3: Když holčičky jsou taky pěkný.
1: Ale prosím tebe, Blanko.
2: Co? Ta od Kazdový odvedle má už takovou hezkou známost půl roku. No, mě už to určitý Kazdový přišla takový hloupý, já nemám co říct. Tak už máš něco.
3: Se těším, že to bude kluk.
2: Kluk? No jo, to nespadne z nebe, milá zlata. Kluk. Nejdřív musíš mít známost, a pak to bude kluk, nebo holčička, nebo dvojce. Blanko. Blanko, kolik ti je let?
3: 17.
2: 17? Já tě měla ve 22, až jsme tě ani nechtěli, no to je dobrý tohleto. No to, Blanko.
3: No co, no já to budu mít teďka 17, no.
2: Ty budeš mít.
3: No kluka nebo holku.
2: Blanko. Co pak to jde?

0: Maminko, pozor! Tady se dělá hlubinej prd!
1: Hlubina.
2: Marie byla otřesena. Proč jí pořád to slovo hlubina vadí? Proč jí vadí lidé? Proč jí vadí svět?
3: Že by květa měla přece jen pravdu? Ne.
2: Musela tu myšlenku zabudit. Pryč od staveniště, jenom dál.
3: Dál? Ne, nejsem povrchní. Přece chodím do divadla. Dívám se denně na televizi. No vlastně fakt je, že v divadle jsem dlouho nebyla. Ale chodím. Někdy chodím. My přece nežijeme špatně. My se celkem snažíme nějak žít. Aby to nějak vypadalo. Občas jdu na operetu. I s manželem. Ten sice vždycky usne, ale to nevadí. Hezky chrupká. Máme doma 4 knihy. Ne, 5, teď jsem dostala k Vánocům. Zamleda jsem žila v Hlubočepích. Občas i vypnu televizi, když nám vypnou proud. Na Hluboký jsme byli s manželem nadovolený. A mě pak budou říkat, že nejsem hluboká. Že jsem povrchní. A to mě bude říkat nějaká Květa. Moje nejbližší kamarád.
2: Mezitím Karel, kterého Marie jen letmo poznala na zastávce tramvaje číslo 20, otevřel první šanon v kanceláři závodu Chabesa na Smíchově a začal psát na stroji.

0: les uměl a určitě uměl spoustu jazyků a byl charakter. A určitě neměl hluboko do kapsy. Když mě oslovil, tak jsem měla pocit, jako by mluvil celý svět a ne on sám. Bylo to takový, já nevím, takový nádherný. Jako by se mi to jenom zdálo.
1: Marie zatím kráčela dál po sídlišti a náhle si vzpomněla z nepochopitelných důvodů na Zdeňka. Zdeněk byl její tajný milenec. Co asi dělá? Zdeněk dělá v manželské a předmanželské psychologické poradně. Jeho ordinace je blízko. Že by zašla? Už měla být dávno v práci, ale když už je tady. A jako každý den rozhodla se po té epizodě s dvouválcovým řidičem vstoupit do Zdeňkovy ordinace. Musí. Nemůže si pomoct.
2: Ano.
0: To jsem já, Zdeňku, mohl?
2: To jsi ty. Mal by je. No pojď dál.
0: Děkuji. Neruším.
2: Ne, nerušíš. Posaď se.
0: Děkuji. Opravdu tě neruším?
2: A opravdu mě nerušíš.
0: Já si připravím, jako by tě trošku rušila.
2: Ale jde pak, Marie.
0: Máš asi práci, viď?
2: No, mám práci, ale nerušíš mě.
0: Já mám pocit, že tě trošku ruším, Zdeňku.
2: Ale vůbec nemluvě, tvůj pocit je naprosto mylný. Kdybys mě rušila, tak ti řeknu, že mě rušíš, ale ty mě prostě nerušíš.
0: Já na tobě vidím, že tě ruším.
2: Ale co bys na mě viděla? Vypadám naprosto normálně, vypadám jako každý druhý den.
0: Ne, Zdeňku, ty nevypadáš normálně.
2: A prosím tě, Marie, co? Já ti prostě říkám, že mě nerušíš a je to, no prostě.
0: Já si ruším.
2: Ale nerušíš mě, Marie. No, no tak, Marie, uklidni se, no tak.
0: To
2: no.
0: Jsem chtěla slyšet.
2: Kojitko.
0: Uděláš mi kávu?
2: Kávu, no samozřejmě.
0: Děkuji.
2: Udělám kávu.
0: Děkuji ti. Já si zapálím.
2: Jistě. No víš.
0: Děkuji.
2: Zapálím.
0: Zdenku. Zase.
2: Cože?
0: Zase.
2: Zase? Kdy? Kde?
0: Na tom stejném místě, pořád dokola.
2: Šofér?
0: Zase šofér.
2: To snad není možný.
0: Dvojku, potom jedničku. Tak.
2: Jakou dvojku, takovou
0: ale
2: jedničku? Prosím tě, Maloje, vymysli si něco originálnějšího.
0: Já už nemůžu.
2: Tohle mi říkáš léta a léta a zaplať pambu léta nic. No.
0: Zdeňku, já tě strašně potřebuju.
2: No, dobře.
0: Já tě potřebuju hrozně, já ti chci říct, jakože já už nechci. Já nechci, aby to bylo na tajno. Já chci, aby to celý svět věděl.
2: Co?
0: Že se máme rádi.
2: Tak počkej.
0: Ne. Já chci, aby to všichni věděli. Já to vykřičím na celý svět, Zdeňku. Já se rozvedu.
2: Ale
0: já jsem si to rozmyslela. Já už nemůžu žít dál s tím.
2: Prosím tě, Marie.
0: My jsme
2: tady sami, Marie. No tak. Vedle je takový hubáček. No.
0: To je ten hubáček?
2: To hubáček je vedle. No co?
0: Toho neznám.
2: Dobře, tím líp. Marie, prosím tě. Co nejnaléhavěji
0: tě prosím. Já už s ním žít nemůžu. Nejde to.
2: Marie, musíš být trpělivá a statečná.
0: A já už byla 10 let. Nemluv se mnou jako s pacientkou, jsem úplně v pořádku.
2: Podívej se, Marie.
0: Já jsem férová ženská.
2: Uklidni se. Nemáš na to léta, Marie, aby ses mohla rozvést.
0: Tak kdy ty léta budou, Zdenko, kdy?
2: Počkej ještě chvíli, neboj se, Marie. Počkej.
0: Zdenko, to nejde. Ty jste mučivý.
2: Není vhodná doba.
0: Tak kdy to bude?
2: Marie.
0: To jsem říkala včera. Já jsem náhodou včera požádala o rozvod. Co je, Zdenko?
2: Nic. To je wog.
0: Co?
2: Wog.
0: Já už ti přestávám rozumět.
2: To je jako z kafe, wog. Kam si to dala?
0: Co?
2: Na kterou Prahu?
0: Na Prahu 1.
2: Kdy? Včera?
0: Včera. Já už nemůžu.
2: Co budeš dělat, až se dáš ozvést?
0: Já nevím, jak by ti to řekla, ale já chci žít jinak. Hloubš. Musím změnit život.
1: a Zdenku. S tebou ho změním. Budeme strašně číst. Budeme se milovat.
2: Pony, Marie.
1: Pořád číst.
2: Já musím za jedním svým kolegou.
1: Marie. Milovat. Já... Budeme se milovat.
2: A ty mě trochu zpamatoval. Víš, Marie?
1: Číst.
2: Já musím za jedním svým kolegou.
1: Milovat.
2: Trochu zpamatoval.
1: Milovat. A číst.
3: A zatím Karel Krátký znovu založil papír do psacího stroje a začal psát.

0: Neuším.
1: Nic, dobrý, pojď dál. Zrovna tady dokončuju tu kudláčkovou, víš, ta hysterie. To je zajímavý případ, člověče, už měsíc na tom dělám. No nic, posaď se, kolego.
0: Děkuju.
1: Co je s tebou? Jseš nějaký divnej?
0: Nic, to je dobrý. Neuším tě.
1: Ne, vůbec ne. Co ta atestace, jak ti dopadla?
0: Na to teď nemám myšlenky.
1: No jo, a co fotbal? Půjdeš si začutat? Čut, čut, co?
0: Možná půjdu, možná ne.
1: No, tak co je s tebou?
0: Hele, podívej. Víš, ta moje...
1: Která? Jo, ta tvoje. Tak o co jde?
0: Tak ta moje mi člověče teďkon sdělila, že se vším končí. Že teda jako dává žádost o rozvod.
1: O rozvod?
0: Přesně tak. To mi řekla.
1: Kdy?
0: Dneska.
1: Dneska?
0: Dneska mi to řekla. Teď. Před chvílí.
1: No, teda pozdrav pambu. No a co dál?
0: No, co dál? No, prostě to podala, jakože chce se mnou žít. To ti řekla?
1: No, neblbni.
0: No, neblbnu. Nevím teď, jak to mám řešit.
1: No, podívej. Zhřešit? Ah.
0: Ne zhřešit, ale řešit.
1: Tak to řekni rovnou, ty jsi zhřešil a teď nevíš, jak to máš řešit. Podívej, to jsou věci, které nás právě obklopujou. Jistě, že to nemusí být vyloženě tedy jako antagonistický.
0: To máš pravdu, to nemůže být vyloženě.
1: Jo, a můžu ti poradit tedy, že skutečně těchto případů máme plno.
0: To vím sám, to mě nemusíš říkat.
1: Podívej se, de facto, dalo by se říct, že tyto problémy, já vím, že tyhle problémy nás obklopujou, tak proti nim musíme čelit tak, že by se člověk měl oblnit.
0: Ale to já vím taky, ty to taky ladím, já si pořádnou ladu.
1: Tak proč za mnou chodíš?
0: Aha, no to máš pravdu, ty seš vlastně jako já. No. Tak naschle.
1: Chápej, kolegáčku, co ti mám poladit, když ty všechno víš. Já ti můžu poladit jenom, co nás učili. Vždyť jsi se mnou chodil do ločníku, ne?
0: No jo, takže vlastně to je nesmyslná debata.
1: To je nesmyslná debata, kolegáčku.
0: Já si teda poladím sám.
1: Buď tak hodnej.
2: Bebec. Smíchovské kanceláři vytáhl další šanon. Marie rozmluva s Milencem, psychiatrem, hluboce ranila. Šla po sídlišti, ale domy byly tak stejné. A najednou se z nich stál nepřehledný labirint a nevěděla kudy kam.
3: Vždyť tady přece musí být nějaká cesta. Vždyť tady přece musí být nějaká cesta.
2: Tom ho potkala. Šel vzpřímený pěšky. Potichu si zpíval. Oslovila ho.
3: Prosím vás, já mám takovou prosbu. Já jsem se tady tak zamotal, já to tu moc neznám. Nevíte, jak bych se dostala tady z toho labirintu, samý dom je všecky stejný a...
4: Cože,
3: já...
4: promiň, co malinko jsem byl mimo. O co go?
3: Ježiškot!
2: Před ní stál živý a zdravý národní umělec Karel Gott. Tak to byly fám, že umírá. Pomyslela si Marie a bylo jí náhle hezky.
4: Já teda, paní, nevím, co hledáte. Já se sám tady také těžko orientuju.
3: Gott, na sídlišti Gott. A kde máte vůz?
4: No, co je právě, co já ho nemůžu najít, no. Madam. Nechal jsem ho někde tady na sídlišti.
3: Tak vy taky hledáte?
4: Taky.
3: Tak hledáme spolu, pořád něco hledáme. Já, víte, třeba doma, když mi ten můj Karel, ale to je něco úplně jiného, to se nedá srovnat, vy a můj Karel.
4: Milostivá,
3: třeba něco zašantročí, já jsem...
4: Milostivá, kterou ulici ráčíte hledat?
3: Já hledám, jak se dostanu ven na tu výpadovku, mistře.
4: Tak počkejte, teď jsme tady.
3: Tady.
4: A výpadovka, moment, jo, by měla být tam.
3: Ano. Ne, počkejte, tam není. O tam tu jdu.
4: Tak zpět. V tom to není, moment. Vylučovací metoda.
3: Ano.
4: Celý ten směr vypouštíme.
3: Ano.
4: V tomhle směru jdu já.
3: Jdete vy, ano.
4: Tam to ovšem není. To znamená, že zbývají pouze dva směry.
3: To je úžasná logika.
4: Moment.
3: Ano.
4: Tímhletím směrem, ne, počkejte, milostivá paní. Tímhletím taky ne. Mi na to přijde, moment. Co bude tenhle směr?
3: Tam?
4: Tam.
3: No, tak já půjdu s vámi. Jdete tam taky?
4: Tam?
3: No.
4: Tam já nejdu.
3: Tak já nevím, co budu dělat.
4: Já to zkusím, tudyhle.
3: Ale ne, tam nic není, tam jsou domy.
4: Aha, no. Tak tady jsou všude domy. Milostivá.
3: Já koukám.
4: Tak co, bude, co budeme dělat? Počkejte, no. Zkuste jít tudy a já půjdu tudy.
3: Tudy. A kdybychom se nesešli, tak jsme šli dobře.
4: Tak,
3: no.
4: To znamená, že no. Oba dva jsme našli, co hledáme.
3: Ano, výpadovku.
4: Vy svou výpadovku, já svůj vůz.
3: Teda vy vždycky dovedete tak poradit, mistře. A prosím vás, ještě můžu podpis.
4: Samozřejmě, prosím.
3: Já mám někde pak, i vy máte fotku dokonce. Barevnou.
4: Prosím, ne.
3: Děkuju.
4: Tak, so bye bye.
3: Já si vás hluboce vážím.
4: Mram, že jste tu vy. Oči má sněm zaváte. V duši má chladný stín. A dám pouchem
5: srdce. Revize jízdenek.
3: Už je tu zase.
5: Revize jízdenek.
3: Honem pryč.
4: Tak moment, jízdenku nevlastním, neb vlastním svůj vůz. Ale támhle ta madam, která se vám vzdaluje cirka 3-4 metry za sekundu, mám pocit, že silně bude potřebovat městskou hromadnou dopravu. Tak s Bohem, revizůrku.
6: Však ty taky jednou pojedeš tramvají.
2: Mezitím vytáhl další list papíru a začal psát.

0: Co ještě může být? Možná mistr tance. Má takový taneční krok. A dva, tři. A tu otočku, jak udělal za tou tramvají. Nebo že by to byl kosmonaut. Ale neměl skafandr. A já jsem přece viděla našeho Remka. A ten měl skafandr. Nebo že by to byl ten... Ne, to určitě to... To bude ten, který dělá hrozně důležitou práci. Jako někam přijde, řekne buď ano, nebo ne. A všichni to udělají.
1: Mezitím se někde někomu narodil dítě.
2: A je to chlapeček, maminko.

0: dobrá parta stavařů, na dobrou svačinu, do místní restaurace, na dobré.
1: Hele, buchta! Prosím vás, nechte si toho.
2: No jo, ta teda je.
1: Puste mě, uvolněte mi cestu.
0: Bylo už k polednímu. Marie si říkala, už tam budu, už tam musím být. Ale v tom jí zrazil cestu člověk, kterého jakoby od někud znala. A pak si ho konečně vybavila. Jarda Drmla, sextán. Jakoby ho neznala.
3: Je, seš to ty?
4: Ahoj, nazdar, přeji hezký den. Jsem rád, že tě vidím ještě před polednem.
3: No, to je náhoda. Tak co děláš? Vůbec o tobě neslyším. Jseš to ty?
4: Jsem to já, ano, jsem to já. Možná, že tě to překvapí, ale můj hlas si asi někde slyšela. Přemýšlej.
3: Slyšela jsem, když jsme přece spolu chodili do třídy.
4: Ale ne. Jistě, ale nicméně nepřipomíná ti můj hlas ještě něco výrazně jiného. Dobrý den, vysíláme zprávy. No?
3: Tak to ne, to já vůbec rádio neposlouchám. Ale počkej. Já si vzpomínám, na škole si četl přece vždycky do rozhlasu zprávy, školní zprávy, to vím.
4: No a potom, co po škole?
3: No, co vlastně děláš teď?
4: Pip, pip, pip, pip. Tohle dělám. Celý život a práce mě těší, to ti mohu říct.
3: A co to je to pip, pip, pip, pí?
4: No přece, musím ti to tady prozradit. Já hlásím v rozhlase.
3: A už si vzpomínám. Ty děláš něco s tou morzovkou?
4: Ne, jsem hlasatel.
3: Ne.
4: Co pak to nepoznáš na mém hezkém tembru?
3: Drmlo, ty?
4: Tobě nic neříká konec zpráv, četl hlasatel Jaroslav Drmla?
3: Aha.
4: Teď to říkám obden.
3: Tak to seš ty, ten Drmla.
4: Ano, Drmla.
3: A co jinak děláš?
4: Hlásím.
3: No dobře, ale co jinak?
4: No, co dělám? Před 5 lety jsem se oženil, pořídil jsem si pěknou a příjemnou ženu v pěkném a příjemném bytě na sídlišti kousek za Prahou. Uh-huh. Máme 2 hezké děti, Marcela a Petru. Uh-huh. Děvčeti je 7, chlapci 9 let.
3: Už 9?
4: Nedávno ovšem došlo k malému konfliktu, protože Věra, moje žena, si zapomněla v obchodním domě tašku. Samozřejmě, že to svedla na mě, ale byla to vyložená hloupost, neboť já jsem s ní v tom obchodním domě nebyl. Marcel s Petrou jsou zatím na horách, vrátí se koncem týdne. Babičce, která byla dosti nemocná, se stav velice zlepšil, takže možná už příští týden bude Marcela a Petru hlídat. Konec zpráv.
3: Drmlo, můžu tě vypnout?
4: Ještě malý moment a můžeš si mě poslechnout na stanici Praha a večer na stanici Hvězda.
0: Ale to už Marie Drmlu vypnula a šla dál. Myslela teď na úplně jiné věci. S hrůzou zjistila, že už je 12. Zas jí to do práce na 7 nevyšlo. Ale musí tam jít. Kdyby tak byla dovolená. A v tom si vzpomněla na své první postpubertální prázdniny.

0: A to zoufalý štípouty. Já bych fakt měla něco dělat. No ale co? To bych zase musela dělat. A zase bych dělala, tak... To bych vlastně musela dělat. Nemohla bych dělat to, co bych chtěla dělat. Zoufalý. Už to nebaví, taková nuda. Já, kde já to ležím?
1: Hlášení místního rozhlasu.
0: Můžu to sahre.
1: Na zítřejší dně se připraví traktory 12, 13.
0: Co to je?
1: Případně
0: jiný. Já tam něco mám.
1: No je tam.
0: To snad není možné.
1: Se dostaví do výkupny kože. Večer je v kulturním domě zábava. Účast nutná. Konec.
0: Mě tak nebaví, zoufala. Já se lehnu na bok.
2: Tenkrát nadělala Marie tátovi hodně starostí.
3: Veliký malér, člověče, no jo. Já nevím, jak z toho. No, 14 nás odjelo. No, jenom 13 se nás vrátilo, no já vím, to je ta situace, člověče, to... Moment. Ano, dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, vy jste kdo?
4: Já jsem Jouda, od Marušky, co byla s váma na táboře.
3: Aha. No. Už je to tady. Ahoj, ahoj. Pak ti zavolám, ahoj.
4: Můžu na chvíličku?
3: Můžete.
4: Pane instruktor.
3: Jo, prosím.
4: Jo, děkuju, já si tady... Nezdobte se, že vás takhle večer otrávuju, ale vidím, Saš, jdu okolo, že vidím, že svítíte, tak
3: se no,
4: zajdu.
3: Jak tak se máte?
4: No to víte, no tak jak se mám, tak práce a zase práce.
3: No jo, tak jste si odfrk, že jo?
4: No, takhle, proč jsem
3: sami teď, že jo?
4: No, sami jsme zatím, holka, to je právě proto za váma jdu, pane instruktor. Víte, ona, všichni se vrátili před jednem, že jo, a naše Maruš zatím se z toho tábora nevrátila. Tak jsme říkali, už jsme trošku nervózní, že jo, když to bylo druhý, třetí den, jsme říkali, ale to by, ne, to, ale teď už, jako mamka říká, tačko, běž tam, zeptej se, že jo, tak ne, že bych vás chtěl otravovat, že jo, ale jako je mi to už divný.
3: No, no, tak to víte, no, co znamená týden, že jo?
4: No, to znamená celý život, že jo?
3: No,
4: tak holka, já jsem byl proti, aby jela na ten plavecký tábor, víte, já jsem říkal ne, a ona, že jo, že tam má kámošky a že tam budou blbnout, znáte to, no holka, to víte.
3: No jo, to jste měl být důslednější v tomhle. To.
4: A co pak, prosím vás, můžete takovému mláděti odporovat?
3: Bývalo by to dopadlo jinak.
4: No, tak hlavně, že si zablblí.
3: No jo, to si zablblí až moc.
4: No jo. Tak jako mě by zajímalo, kdy holka přijede, jestli mě můžete dát nějakou instrukci, jestli ten instruktor, jak se říká.
3: Co? No, no. No, tak jste byli sami, co jste dělali, nebylo to lepší takhle? Že jste si odfrkli?
4: No, víte, tak první dva dny, jo, ale pak se nám začalo stejskat. Pane instruktor, tak děti znáte, děti je holka k zulíbání, že jo?
3: No, no, no tak, nic.
4: Takový pobledlej. Ne, víte, něco vám budu říkat, my jsme dlouho nemohli mít, no jo, až nakonec dověz je vůbec moje, ale mám ráda, jako kdyby byla vlastní, jako kdyby byla vlastní, pane instruktor, když... Ježišmarjat, hodí si už neodvyknu, to vám řeknu. Co s váma je? Nějak pojď. Tam tady nějaký horko, že ho se potíte. Kam?
3: Pane Udo.
4: No.
3: To je situace.
4: No, situace je všude, to je všude rozhašené, až to ty noviny, to je všude. Všude. Západ, východ, spodá se to mele. To víte.
3: Kolik je vaší paní?
4: No, paní je už, no, 50 na krku. Nemyslete, vypadá pěkně, ale to ona zase udržuje. To,
3: jo?
4: To, ona chodí do toho. Kosmečáku, jak říká jednou za půl roku a vždycky to vykonal.
3: Zrovna nedávno jsem četl, že...
4: Co?
3: V nějakém časopise, že snad 60 leta si představte, že porodila teď dítě.
4: Ale to my bychom už nepávět. Ono, my jsme to vypipilali, víte, jak se to vypipila, tak už pak říkáte, dejte pokoj už. Taky se nazlobila holka, že jo. Taky má svou hlavu, ona je po manželce, manželka taky, to je tvrdohlava, je. Tak prosím vás, kde je, ať, nebo aspoň, ať nám teda napíše, jestli máte na něj
3: no,
4: spojení
3: už,
4: nějaký, víte, aby nám dala vědět.
3: To už asi těžko napíše.
4: A co to jako nebo?

0: trošku jako tu čubičku, že jo, ale jako...
1: No tak ona právě vůbec neuměla žádnou
0: čubičku. No trošku čubičku uměla.
1: Neuměla. Ale jo, čubičku, a to byste to... museli vědět, neuměla žádnou čubičku, prosím, pane Udo.
0: Prosím, ty jsi to učil.
1: No tak jsi to naučil pěkně blbě. Kdyby si to pořádně naučil, tak tady mohla bejt.
0: No, počkejte, nechcete říct, že jste...
1: Tak povídám, ne, říkám, že by tady mohla teď být
0: třeba. No, kde teda je?
1: No, ne, ta, já nevím, kde je, ale prostě říkám, že tady mohla.
0: No, počkejte, kde je moje holka, kde je moje bobelinka?
1: Situace.
0: My tak říkáme, víte?
1: Jak říkáte?
0: Bobelinka. Moje dětství, kde je můj drobeček? Co je s váma?
1: Pane Hudo.
0: Pane instruktor, co je s váma? Vy se potíte, vy tady takový horko není.
1: Sáza vám má velice krutý spodní vejry, rozumíte? Velice krutý.
0: Vejry, jaký jsou vejry, prosím vás, kde je moje boubelinka?
1: Vaše boubelinka, no já nevím, no někde tam prostě... Prostě se stalo, že najednou...
0: No, no tak co je?
1: Přišel vejr nějaký, nebo já nevím, prostě je boubelinka, nebo...
0: No a co, tak... Vy jste celý třesete pro Boha, tak co se stalo? No tak co se stalo?
1: Pane Udo, klid. No prostě...
0: Co se stalo s naší boubelinkou?
1: A to si se stalo, že si pomýlili, nechytejte mě tady za krk.
0: Tak co je?
2: To jsou ty proudy.
0: Ty proudy, no jo, to je ta puberta, víte, mládí. Holka se nikam zatoulá. No prosím vás, ale upřímně, byla tam

0: To je přízrak.
1: Ahoj, taťko.
0: Marie, Boubelinko, ty žiješ.
1: Co bych nežila?
2: Teď jsme slyšeli tak strašnou zprávu od tvého instruktora.
1: Jakože jsem se vdala, že se Rudla se mnou oženil, a co?
2: Ale ne, něco s nějakýma proudama.
1: No to jo, šla jsem s proudem.
3: Ano, tenkrát nadělala Marie svým rodičům hodně starostí. Mezitím Karel Krátký založil do psacího stroje další papír a posléze ho zmačkal.

0: připadalo, jako by toho tolik věděl.
1: Marie byla na konci svých sil. Říkala si, musím dorazit do práce. A šla dál, dál sídlištěm. Věděla, že tady, jako vždy, čeká autobus 178. Šťastně se rozeběhla. Konečně za půl hodiny dorazí, bude tam. A potěšilo jí, že autobus asi neodjel, protože u stanice stálo asi 20 lidí.
2: Upozorňujem, že autobus 178 má odluku a místo něj jezdí autobus 136. Ten ovšem jezdí pouze na stanici Strašecí a pak musí cestující použít náhradní dopravy pěšky a po 50 metrech je čeká další spoj označený variabilním symbolem X, který se vrací na výchozí stanici, odkud budou cestující kvadlovou dopravou dopraveni na stanoviště taxíků, které zase dopraví k přívozu. Upozorňujeme cestující, že ve vozidlech taxislužby platí jízdenky MHD. Přívoz cestující dopraví na pravý břeh a posléze místo 178 jede autobus číslo 175 do Hlubočep, ale pozor! Má tam spojku, která jede až do Jinonic. Upozorňujeme, že X4 od 3. května nejezdí. X5, která jezdila místo X4, jezdí do 29. dubna s výjimkou pracovních sobot a pracovních dnů před dny pracovního klidu. Opakuji. Upozorňujeme, že autobus 178...
0: Kamže jezdí X5?
3: Ale teď vznikal do Hlubočep.
4: No jo, a tam, že to končí.
5: Hlavně se musíme dostat k přívozu.
0: Ale kde je přívoz? Tak kde je přívoz, pro boha?
3: U stanice, u přívozu, to neznáte, paní?
0: No to neznám.
3: U přívozu, tam přece vždycky jezdila 156.
0: No to
3: nebo když tam byly koleje, tak jezdila 419. No, tak na koho máme teďko čekat?
4: Na přívoz, ale nejdřív se musíme... Musíme k tomu přívozu dostat. Kdo teda půjde se mnou na přívoz? Kdo nechce, ať si tady čeká. Já jdu na přívoz.
3: Pozor tady.

0: také.
1: Uvolněte to tady.
2: Uvolněte to tady. My jdeme na přívoz.
3: Počkáme, nám něco pojede.
2: Jo, pozor, aby vám taky jednou neujel vlak.
1: Tak pojďte všichni.
4: Ale znáte náhodně cestující, kteří se říkali přívozáci, se blížila k přívozu. Převozník Mikeš den předtím hodně pil.
0: Tak přívozáci, už jsme tady.
2: Já jsem tak ráda, tak jsem utahaná.
1: Místo X má Y a zatím jede převozník.
0: Zátelé, počkáme 20 minut, 20 minut.
5: Haló, haló, pozor, tamhle jede. Haló, pane, kam jede?
6: Je tady příliš velký proud. Já nemůžu zapíchnout bydlo.
7: Kdy se dostanu do práce, teď už je odpoledne.
0: Haló, zastavte, tady jsme.
1: To jsou olympionici, ty trénujou.
0: Konečně, už je tady.
6: Pojďte, všichni pojďte, a pojďte opatrně. Ať to nepřevrnete.
8: Pojďte, já to musím
6: nazad.
1: Tak se vás
6: odtíváte. Nevíte, jak se, no, jak se dělá ten.
0: On
9: myslel.
0: Uzel?
9: No.
10: Co já vím, já to nikdy nedělám.
9: Já to
10: já už měl být dávno v práci.
6: Ergo, to je vaše noha. Já myslel, že je to cool.
9: To je vůl.
6: Málem jsem vás přivázal k lodi. Opatrně nastupujte. Už se to vymáčí.
7: Já mám mořskou nemoc.
6: Já. Nejdřív chlapí, pak ženský. Spočítejte se, kolik vás je.
9: Já mám počítat.
6: Počítejte.
9: Počítejte.
1: Poplavě!
9: Já můžu počkat, já jsem umělec na volný noze. Au, už nejsem.
6: Jedeme, vem vás čert!
9: Jedeme!
6: Odstrste nám někdo!
4: Pravice s cestujícími vyrazila na obtížnou cestu.
6: Pozor, vylejvejte vodu, asi se potápíme.
2: Není možné tohle.
9: Revize jízdenek.
2: Prosím
9: vám, revize jízdenek. Revize.
7: Chcete nám radši pomoct vylejvat vodu?
9: To není v mé náplni práce. Revize
1: jízdenek. My se potápíme a kde se kontrolují jízdenky.
6: Dejte si něco, no tak.
4: Marie se topila. Konečně poznala hloubku. To, po čem toužila a čeho se zároveň bála. A najednou to proměnilo něco strašného. Zapletá se, neviděla, neslyšela. Konečně vyplula.
1: Nešajte na mě!
4: Stanula na císařské louce. Marie si odechla. Z hloubky je venku. Otřásla se. Její sprihlé šaty rysovaly neforemné tělo.
11: Jděte kousek dál, teď jste mi vyplašila rybu. Já tady čekám už 40 let.
7: Kdybyste, pane, věděl, na co jsem já dneska všecko čekala. Teď já sotva dejchám, teď jsem se topila.
9: Já jsem taky čekal na jednu. To jste vy?
7: No, ne. No to jste vy, no.
9: To znamená, paní...
7: Ano, to jste vy, co jsem kvůli vám všecko nestihla, teď...
9: Ukážete mi, paní, dvě platné jízdenky.
7: To je dobrý tohle. Teď na tom převozu nebyla ani možnost. Mě řekli, že X-ka nejede na druhém břehu, že místo toho jede 156. Od 1. března, že...
12: To mě nezajímá, podívejte se, byla prostě výluka. Nedá se nic dělat. Museli jsme trochu zaimprovizovat, ale teď mi ukažte svoji platnou jízdenku. Vlastně dvě. Na břehu byl instalován perforovací přístroj.
7: No ale já jsem dala korunu převozníkovi.
12: Čekám. Občanský průkaz.
7: Ale na tom nic nepoznáte. Tam nepoznáte, jestli jsem to já nebo manžel. Je to celý promáčený samá šmouha. Podívejte, no. Co vám je?
13: Změna. Spad mi do vody odznak.
7: Chudáku.
13: Paní, vzhledem k tomu, že dnes je skutečně výjimečná situace, kterou jsem nepředpokládal, odpouštím vám pokutu 200 korun. Jděte.
7: Jste strašně hodnej.
13: Nechte toho.
7: Vy jste, pane, já se vám musím hluboce poklonit.
13: Ale ne, ale co můj odznak?
7: Já se vám musím hluboce poklonit.
13: Tak to je konec, Runo.
7: Já se vám musím hluboce poklonit.
13: Tvůj smysl života. Co budu dělat bez odznaku? Revizor bez odznaku, to je jako kráva bez rohu.
14: Rudlo. Celý život si se vzal.
4: Marie byla šťastná. Konečně potkala člověka, kterému rozuměla. I když ráno začalo všecko úplně jinak, konečně našla smysl života. Všechno už nebylo tak černé, jak se jí to ráno zdálo. A přesto byla černá pasažérka. Marie šla a z dálky se otočila zpátky. Měla pocit, že revizor na ní mává. Těšila se domů na svého manžela, který ji už tolikrát rozčílil. Těšila se na své odrostlé děti a taky si vzpomněla na svého námořníka. Kdo to je? Jedno ještě jako holka jsem četla knížku. Jmenovalo se to, jak se to? Stříbrný, ano, Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr. A bylo to, takový to bylo. No, byla jsem ještě mladá. Četla jsem to skoro měsíc u babičky na Hluboké. A tam byla nádherná postava toho. On se jmenoval ten mladý, takový to byl. Kdyby tady někde byl. A on tu je. Malinko mě připomínal toho z těch zákonů pohybu. Ale byl trošku starší. Připomínal mi takový ty hrdiny ze seriálu, co vystupují od prvního do posledního dílu v kravatě a šatech. Karel Krátký zahodil poslední list ze svého šanonu a konečně dokončil dopis, který si po sobě pečlivě přečetl.
15: Vážený Československý rozhlase, právě jsem vyslechl vaši hru. Jsem zhnusen. Jak je možné, že jste natočili tuto hru o ženě, která je obyčejná ženská, která nic není? Pravda je, že jsem do ní ráno drcnul a že se na mě podívala. Ale o co jde? Nechápu, proč jste třeba nenatočili hru o mně. Víte, jaké já mám zásluhy? Já jsem se narodil a už jsem věděl, kam patřím a co budu dělat. Proč o ní, proč ne o mne? Vždyť nakonec ona všecko zvorala. Proč? Vždyť nakonec nešla do práce a já byl v práci od rána. A celý den píšu tohle. A proč nemůže být někdy hra o mně? Ne, že bych byl nějaký náfuka. Já mám taky své chyby. Občas zalžu, dám si to pivko, někdy dokonce i nějaký ten rum, ale kdo by takovej nebyl? Vážený Československý rozhlase.

0: Společně jsme, přátelé, poslouchali původní rozhlasovou komedii Jiřího Lábuse, Oldřicha Kajzera a Jana Čecha Hledání. Hudba Vladimír Zahradníček, stereoscénář Pavel Šobr, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Jiří Lábus, Oldřich Kajzer, Jan Čech, Ladislav Beneš, Jan Dolejší, Jiřina Fuková a Ivan Holeček. A právě Ivan Holeček měl také režii tohoto příběhu, který natočil v roce 1989.
1: Rádio Jih Cimbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Na řece Moravě v Hodoníně stále platí zákaz rybolovu v úseku od jezu po vyústění kanálu Salajka. Důvodem je nedostatek vody a mimořádné nahromadění ryb na jednom místě. Podle Hodonínského rybářského spolku většina rybářů omezení respektuje, najdou se ale i tací, kteří zákaz porušují. Místní rybáři se navíc potýkají také s pytláctvím. Na dodržování pravidel proto dohlíží rybářská stráž.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, k tomu 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Gajdošku, Gajdošku! Na

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: V Uherském Hradišti je jasno o novém vedení města na další 4 roky. Koaliční smlouvu podepsali vítězní Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté s nezávislými osobnostmi. Společně budou mít pohodlnou většinu 18 ze 27 zastupitelů. Novým starostou se má stát Michal Dvouletý. Prvním místostarostou bude podle dohody Jana Grigarová z ANO.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, k tomu 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. Tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Dopravu u břeclavského Teska by v budoucnu mohly výrazně zlepšit dva dvoupruhové kruhové objezdy. Jeden z nich vznikne úpravou toho současného, kde se pravidelně tvoří kolony. Změny souvisejí s plánovanou výstavbou nové obchodní zóny u výjezdu na Brno. V té by měl otevřít Kaufland a také dlouho očekávaný hobbymarket.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes tady Humoravě polojasno až oblačno, k tomu 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Nemocnice Kyjov znovu přijímá nové pacienty do ambulance bolesti. Umožňuje to zlepšení jejich kapacit. Lidé, které trápí dlouhodobé bolesti, se mohou na vyšetření objednat telefonicky, potřebují ale doporučení od svého lékaře. Ambulance zatím funguje pouze v pátek od 7 ráno do 2 odpoledne.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, k tomu 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Stalingrad.

0: Rádio Jih Cimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobou vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Na řece Moravě v Hodoníně stále platí zákaz rybolovu v úseku od jezu po vyústění kanálu Salajka. Důvodem je nedostatek vody a mimořádné nahromadění ryb na jednom místě. Podle Hodonínského rybářského spolku většina rybářů omezení respektuje, najdou se ale i tací, kteří zákaz porušují. Místní rybáři se navíc potýkají také s pytláctvím. Na dodržování pravidel proto dohlíží rybářská stráž.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, k tomu 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: V Uherském Hradišti je jasno o novém vedení města na další 4 roky. Koaliční smlouvu podepsali vítězní Hradišťáci, Hnutí ANO a Občanští demokraté s nezávislými osobnostmi. Společně budou mít pohodlnou většinu 18 ze 27 zastupitelů. Novým starostou se má stát Michal Dvouletý. Prvním místostarostou bude podle dohody Jana Grigarová z ANO.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, k tomu 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně-hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Jak jsem vám v minulém pořadu oznámil, že nabízíme také rozbory vína do druhého pracovního dne, služba se dobře chytla. Dodržujeme slíbené termíny, jsme levnější než ostatní a tak vše funguje, jak má. Otázkou je, jaké limity a ideální hodnoty vlastně víno má mít. Začnu tím nejjednodušším, co se dá změřit i ve sklepě, a to je volná síra. Ta má mít maximálně 50 mg na litr. Ve sklepě však doporučuji nepřekročit 35 mg na litr. Tuto hodnotu jednoduše změříte přípravkem Fermihill Regens. Celková SO2, tedy součet volné a vázané síry, by neměl u suchých bílých a růžových vín do 5 gramů cukru překročit 200 mg na litr a nad 5 gramů 250 mg na litr. U suchých červených vín nesmí překročit 150 gramů celkové síry. Bohužel vázaná síra nejde změřit jinak než laboratorně, ale ve vinařském domě to do 2 dnů zařídíme. Velmi důležitou veličinou, zejména v této době, kdy vína ve sklepě dokváší a mění se zásadně jejich vlastnosti, jsou těkavé kyseliny. Jsou to ty látky, které pokud jsou výrazné, později pálí v krku a nepříjemně zapáchají do průmyslových tónů, jako je ředidlo či aceton. Bohužel z vína úplně odstranit nejdou, ale jejich veličina vám alespoň pomůže při rozhodování, co dál s takto poškozeným vínem. Měří se na mini ekvivalenty, a to pouze v laboratoři. Bílé a růžové by mělo mít do 18 mkV a červené do 20 mkV. Jedna z nejdůležitějších veličin, která tvoří základ vína, je alkohol. Ten bych rovněž doporučoval nechat změřit laboratorně, i když existují nástroje, jak si ho změřit doma. Jde ale o velmi přibližné výsledky, a to zejména nyní, kdy potřebujete nechat ve víně alkoholy a cukry v té nejlepší rovnováze, bych nedoporučoval. Naše moravská a bílá růžová vína by měla mít rozsah alkoholu od 11 do 13,5 gramů. Záleží na zbytkovém cukru a kyselinách. Taková vína sem patří a na taková vína je náš lid historicky uvyklý. Červená by měla být suchá s rozsahem alkoholu od 12 do 14 gramů. Naše laboratoř vám samozřejmě rychle zašle také výsledky kyselin, bílkovin, kvasinek ve víně a dalších velmi důležitých údajů, které vám pomohou vyrobit z letos docela pěkných hroznů krásné víno. Z vlastní zkušenosti vidím, že s těmito údaji se naučili pracovat i vinaři, kteří ještě relativně nadávno ctili selská vína a styl nějak to dopadne. Doba pokročila a kvalita vín se takto nesmírně zlepšila právě u malých vinařů. A pokud vám děvčata z laboratoře najdou ve víně nějaký problém, troufnu si říct, že v vinařském domě ho dokážeme pomoct vyřešit. Nakonec, laboratorní expres Kopečková Paltice funguje a naši enologové jsou svými kvalitními radami známí a oceňovaní. A přípravku na opravy vín máme dost. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Dopravu u břeclavského Teska by v budoucnu mohly výrazně zlepšit dva dvoupruhové kruhové objezdy. Jeden z nich vznikne úpravou toho současného, kde se pravidelně tvoří kolony. Změny souvisejí s plánovanou výstavbou nové obchodní zóny u výjezdu na Brno. V té by měl otevřít Kaufland a také dlouho očekávaný hobbymarket.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, k tomu 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: Nemocnice Kyjov rozšiřuje své služby o novou ambulanci klinické logopedie. Ta už přijímá nové pacienty, a to všech věkových kategorií, od malých dětí až po seniory. Pomoc tady najdou například rodiče dětí, které mají problémy s výslovností, koktáním nebo se u nich řeč vyvíjí pomaleji. Odborníci se ale věnují také dospělým, kteří mají potíže s mluvením nebo po mozkové mrtvici, úrazu hlavy nebo onkologickém onemocnění.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
2: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
3: Kde jste tohle sehnali?
4: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
3: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 6 až 3 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno se 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského

0: českého uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
4: Do vinic na jihu Moravy stále častěji vyrážejí roboti a drony. Moderní technologie vinařům usnadňují práci a šetří peníze. Například ve vinařství Kolby na Břeclavsku využívají robota, který zvládne okopávání půdy, sekání trávy i další práce, na které byly dříve potřeba traktoristé. Podle vedení vinařství dokáže na 12 hektarech ušetřit přibližně 900 tisíc korun ročně.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 6 až 3 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno se 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Řidiči v Kyjově musí od pondělí 19. října počítat s dopravním omezením v Jiráskově ulici. Silničáři tam budou opravovat poškozenou část vozovky v blízkosti křižovatky s ulicí doktora Joklíka. Práce jsou naplánovány až do pátku 30. října.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 6 až 3 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno se 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně-hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičíček.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Bývalý starosta Boršic na Uherskohradišťsku Roman Jílek nemusí obci platit 2 miliony 700 tisíc korun za požár smuteční síně. Rozhodl o tom okresní soud v Uherském Hradišti a rozsudek už je pravomocný. Smuteční síň v Boršicích vyhořela v červnu roku 2022 a škoda podle původního posudku dosáhla téměř 9 milionů korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 6 až 3 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno se 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Nemocnice Kyjov rozšiřuje své služby o novou ambulanci klinické logopedie. Ta už přijímá nové pacienty, a to všech věkových kategorií, od malých dětí až po seniory. Pomoc tady najdou například rodiče dětí, které mají problémy s výslovností, koktáním nebo se u nich řeč vyvíjí pomaleji. Odborníci se ale věnují také dospělým, kteří mají potíže s mluvením nebo po mozkové mrtvici, úrazu hlavy nebo onkologickém onemocnění.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 6 až 3 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno se 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně-hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
4: Do vinic na jihu Moravy stále častěji vyrážejí roboti a drony. Moderní technologie vinařům usnadňují práci a šetří peníze. Například ve vinařství Kolby na Břeclavsku využívají robota, který zvládne okopávání půdy, sekání trávy i další práce, na které byly dříve potřeba traktoristé. Podle vedení vinařství dokáže na 12 hektarech ušetřit přibližně 900 tisíc korun ročně.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota 6 až 3 stupně. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno se 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Máma rád.
2: Lubi, mě lubi.
1: Máma rád. Máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: A když bylo před kostelem,

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Když jsem já šla z kostela...

Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

se jednou ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Radio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Když volat, budu.

0: Posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tak, pane Vrký, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: Tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu.
3: Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co ho najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Kdo je tady někde byl? Jídelní lístek.
1: A vy máte jenom jeden?
4: No to vám se stačí, ne?
1: Jeden lístek?
4: No to...
1: Hlavně, když mi ho dáte.
4: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechci si vás řízej?
1: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
4: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
1: A co vy víte, co já bych si dal?
2: No. Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
1: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
1: Děkuji.
2: No.
1: Jo, no ale... Pane Vrtí, to je všechno přeškrtaný tady.
4: Jo, to všechno, helejte, tady máte řízek.
1: No a to je všecko.
4: No samozřejmě, vidíte, to druhý je pryč.
1: No, no jo, no. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak vydlejte toho ptáčka.
4: Jaký ptáček, jo? Vedoucí ptáček.
1: No tak mi doneste tedy ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, prosím.
1: Jo a počkejte, ono, vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
1: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
1: Celerový salát?
2: No.
1: No ale to přece není nic ostrýho, tak jiné na povzbuzení.
2: Celerový salát?
1: No, všem, že ne.
2: Co?
1: Ale ne, to jsou pověry.
2: Mě to pomáhá, no.
1: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, prosím.
1: Jo a pane Vrtí, prosím vás, podívejte se ten ubrusalej drobek.
4: Jo, to vám, samozřejmě to vám trošičku.
1: No ale počkejte, na mě to nemusíte
4: ne,
1: se dávat.
4: No. Trošku takhle to uděláme.
1: Ještě taky ten popelník, kdyby
4: no,
1: se
4: to tady zase tady, tady, tady, tady. Nechali to tady, to jsou lidi tady.
1: No tak prosím vás, pane Vrtí, podívejte se.
2: To je jenom pár čistých vajíků, to je v pořádku. Protože to vám ještě otočím takhle
1: trošku.
2: Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
1: to
2: trošku
1: stačí,
2: takhle
1: to.
2: Ne, já to udělám to takhle. Dobrý. Takhle to trošičku. Počkejte, takhle, jestli to bude zpět.
1: Já myslím, že by to šoli.
2: Ne, to je smáčku, takže z toho, ono je to lepší, takhle. Už je to dobrý, ano. To je, ona se to trošičku převrlo, je to dobrý, ano. No, ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
1: To je dobrý, no,
2: z téhle strany, ano.
1: Tak mi doneste ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, ano.
1: Jo a pane Vrchý, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
1: Jedno pivo by...
4: Pivečko, samozřejmě, už je tam natočený, jo. Samozřejmě, ne to bude.
1: Ale pane Vrchý, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
4: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám jo. Přinesu, ne to.
2: Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nebar, co jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace.
4: No jo, depa, kuří hoka, to jste špatně.
2: Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
1: Pane,
2: jo, takhle já.
1: To pivo.
2: V uších jako, no jo.
4: Pak už tam si měl bej, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co jsi chtěl, no. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo.
2: No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že je to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju.
4: Co? Jaký pivo?
5: Jo, tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád.
4: Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
6: No, to je to.
4: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak Bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, šefe, tady.
6: No, to.
4: Je...
6: To pivo.
4: Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
6: No, to je dost, to vám řeknu.
4: Můžete se do toho pustit.
6: No, děkuji.
4: Tak.
6: To pivo má ale divnou chuť.
4: Pivo?
6: No, to vám povím.
4: Na hořky tak, jak pivo, no jo.
6: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
5: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
6: No a to má být jako ten řízek tohle?
5: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
6: No jo, ale to teda ale vypadá.
5: No jak řízek, no co, jak...
6: No ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
5: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale je to řízek.
6: No řízek, ale taky sotva viditelný, to tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
5: No jo, ale nezapomeňte, že zase na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má smí.
6: Pane vrchní, to je úplně studený.
5: A co je studený?
6: No všecko, brambory.
5: No to je takovej druh,
6: ale
5: no.
6: Ten řízek je taky studený.
5: Řízek?
6: No ovšem.
5: Ten je teplý, žádněte si na
6: teplý.
5: Masku,
6: no, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
5: No jo, víte, no, to je. No naproti tam vařej dobře, já tam taky chodím.
6: No ale to nejde vůbec ani ukrojit, no pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu, to si odneste a přineste mi jiný řízek.
5: No jiný řízek, šefe, teď už se to takhle vohnul.
6: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
5: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí. No,
6: dívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit.
4: Ukažte, já vám trošku nabrousím nůž, budete vidět, to bude,
6: když tak rád. Přineste jiný přímo.
4: Nebojte se, ten bude, nebojte se.
6: Mas tady já.
4: U nudle? Restaurace u nudle? De facto jste špatně. No samozřejmě už potřetíváte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe!
5: Je tohle to možný, to jsou lidi? Dám jsem 20 tuzera a uteče mi bez placení.
7: Přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
8: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
7: No ale na co smíčec?
8: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
7: No ale na co smíčec?
8: No, chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
7: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
8: To nejsou housle?
7: No ovšem, že ne.
8: A co je to?
7: No to je banjo.
8: Co?
7: Banjo.
8: Banjo?
7: No ano.
8: Tohle to?
7: No to je banjo.
8: To je banjo tohle?
7: No samozřejmě.
8: Podívejte, banjo. Hezký benžínko to je, co?
7: No, je to takový lahodný hudební nástroj.
8: Ano. No, tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
7: Ale prosím vás, benžo a basa, to jsou rozdílné nástroje.
8: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je? Mladě.
7: Z benžo a basa.
8: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
7: Koukám jako blázen.
8: Co říkáte?
7: Ale že koukám jako blázen.
8: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct?
9: No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
10: Prosím vás, housle, dejte to.
9: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou housle.
10: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
9: Ne, jo.
10: No.
9: Nebo s jiným taky, že jo?
10: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
9: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
10: No. A na banjo se brnká.
9: Brnká, ano.
10: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
9: No jo, no, tak v tom je rozdíl, ano. Ono taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
10: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
9: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
10: Vy jste z hudební rodiny.
9: No, bodejť. Táta hraje taky.
10: Váš otec také.
9: No.
10: Celá rodina hudebně nadaná.
9: Táta je taky ladič pian.
10: Ladič pian dokonce.
9: No tak on je víc pian než ladič, víte. Ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
10: Vy máte syna.
9: Syna.
10: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
9: No. Kluk je to.
10: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
9: A chytrej kluk je to.
10: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
9: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
10: No tak zima, sichravo.
9: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
10: V té zimě, ne?
9: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima, víte?
10: No, já chápu, jo.
9: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídám.
10: No.
9: A uděláme hulála.
10: To je ale roztomilý. No.
9: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
10: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
9: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
10: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
9: Co takovou brnkačku?
10: No tak
9: nějakou...
10: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
9: U koho myslíte?
10: No to u koho? Ukulele.
9: Ukulele?
10: No.
9: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
10: No člověče, jaký Kulel?
9: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
10: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
9: Je tak, ano.
10: No.
9: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
10: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
9: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo. A já chci, že ten pan Kulel bydlí.
10: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
9: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
10: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
9: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b, enjo, já říkám benjo, že jo? Že ten pan Kulel bydlí.
10: Ne, vůbec nikde nebydlí.
9: A prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
10: No jak vám to mám vysvětlit?
9: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký benjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký benjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
0: Rádio Jich Cymbálka.

Milé děti, já vám teď přečtu 4 pohádky, které byste měli znát. Doufám, že nás dospělí nebudou rušit. Ta první pohádka se jmenuje Jak se zlý drak polepšil. Tak poslouchejte. Jednou takhle v poledne to v povětří zahučelo a hned vedle zámku na louce přistál drak. Až to žuchlo. Sotva se to podivné stvoření trochu rozkoukalo, hned začalo vykřikovat, ať k němu přijde král, že prý s ním nutně musí mluvit. Král poslal napřed ministra, ale toho drak vyhnal, že s ním nemá o čem by mluvil, že chce rovnou jeho veličenstvo. Král na to koukal ze zhora s tím buří, moc se mu dolů nechtělo, ale to měl nakonec dělat, že jo? Když přišel na louku, drak povídá, abych předešel zbytečným řečem a dohadům, neboť jsem slušný drak a velice si zakládám na své dobré pověsti, musím ti oznámit, že jsem přiletěl ohledně princezny. Totiž, abys rozuměl, rád bych jí snědl. Král se vyděsil, byl připraven na ledacos, ale tohle, to bylo přece jenom trochu moc, vždyť měl dceru jenom jednu. No a nestačila by dvorní dáma? Zeptal se opatrně. Máme na zámku pěkné tlusťoučké. Žádné pěkné, žádné tlusťoučké, zaučel drak a vypustil z nozder oblak dýmu. Jen si nemyslí, že mě oblavneš nějakou dvorní dámou. Já chci princeznu a basta. Ale král smlouval dál a kdyby ty dvorní dámy byly dvě, řekla spiklenecky na draka, zamrkal. Ale drak se rozlobil, zadupal, zvedl se na zadní a zamával svými obrovskými netopířími křídly. Ani jedna, ani dvě, budou dobré obě dvě, zavřískal. To už známe, s tím na mě nechoď. Já chci princeznu a basta. A tlapl packou do země, až to zadunělo. Král viděl, že s ním nebude lehké pořízení. Otočil se a šel do zámku, aby se poradil. Když odcházel drak, na něj ještě z dálky pokřikoval, a ne, abys mi princeznu naservíroval jen tak, bez ničeho, pěkně s knedlíkem a dvojité zelí k tomu. Na zámku si král nechal zavolat všechny svoje rádce a ministry. Tak, a teď mi poraďte, co mám s tím drakem dělat, řekl. Ministři a rádci dali hlavy dohromady, radili se a překřikovali, a jak už to bývá, na nic nepřišli. Když už to trvalo moc dlouho a pořád to nikam nevedlo, ozval se z podstolu dvorní klaun. Bratře králi, udělej s tím drakem sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm, ty anebo on? Klaun nazvedl svou čepičku s rolničkami a uklonil se. A když se necháš někým šikovným zastupovat, určitě to vyhraješ. A kdo to vyhraje, tomu patří princezna. No, to není špatný nápad, řekl zamyšleně král, ale potom dodal, pokud bychom tu sázku vyhráli. No a hned se zase vydal na louku. Drak tam ležel smotán do klubíčka a hlavu měl položenou na přední tlapy. Pokukoval spod přivřených víček a čekal, kdy už mu přinesou knedlíky, dvojité zelí a princeznu. Ještě se tě musím na něco zeptat, řekl král. Drak jenom něco zahučel. Kdyby se někdo našel, kdo by tě přemohl, copak, ještě bys chtěl princeznu? Drak zafunil, nadzvedl se na tlapách, rozhlédl se. On tady někdo takový je? Zeptal se nejistě. No, není, povídá král, já se jenom ptám, co kdyby. Drak zrozpačitěl, poškrábal se za uchem,
Víš, já na ty rvačky moc nejsem, zahučel. Abych ti pravdu řekl, nikdy jsem to ani nepotřeboval. Všude mi vždycky dali, co jsem chtěl. Tak jaký pak copak? To jenom tady ty vyděláš takový potíže. Drak se zamyslel a bylo na něm vidět, že by se nejraději spakoval a odletěl někam jinam. Ale zase kvůli té ostudě to nemohl udělat. Já také nemyslím na nějaké rvačky, řekl král. My uděláme jenom takovou sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm? Ty anebo já? No tedy já ne, já jsem král, mě bude někdo zastupovat. A když vyhraješ, dostaneš princeznu. No, to by šlo, povídá drak a oddychl si, že se nemusí prát. Král šel na zámek a hned svolal všechny kejtlíře, kouzelníky a fakíry a všelijaké ty odborníky přes polikání a chrlení ohně. Tak a teď ukažte, že vás neživím nadarmo, rozkázal a vyhnal je všechny na louku. Kejklíři, kouzelníci, fakíři a všelijací ti jiní odborníci přes chrlení a polikání ohně chrlili, polikali a dělali ještě jiné psí kusy, ale ať dělali, co dělali, drakovi se nevyrovnali. Zkrátka všechno to, co dělali, bylo na draka. Drak se jenom pochechtával a předváděl, co dovede. Vypouštěl dým z nosu, koulel ohnivýma očima, šlehal z huby plamen a vyplazoval žhavý jazyk. Až to bylo všem horko. A panu královi nejvíc. Na zvláštní přání drak ukázal, jak umí vyfukovat kouř ušima a dělal pěkná kolečka, čtverečka a dokonce i srdíčka. Nakonec se mu vyvalil z nozder hustý oblak bělavého dýmu, pomalu stoupal do výše a tam se začal trhat. Až z těch kouřových cancouků se vytvořil nápis A princezna je moje. A na konci toho nápisu byl dokonce vykřičník. Tak, tak, pochvaloval si drak a zalíbeně si prohlížel nápis Princezna je moje. A sáhl do chlebníku, který měl přehozený na takové kšandě přes jedno křídlo a vytáhl ubrousek, příbor, pepř a sůl. Pan král na to koukal a pomalu na něj šli mrákoty. Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, prospěhoval si drak pod fousy a nakonec vytáhl ještě párátka. Uvelebil se pohodlně do trávy a na šupinatá kolena si položil ubrousek. To abych vám tady moc nenadrobil, zahůňal omluvně k přihlížejícím kejklířům, kouzelníkům, fakírům a všem těm odborníkům přes polikání a chrlení ohně. A potom zabročel, no tak co je s tou holkou? Král poznal, že je zle. Už viděl, jak mu drak chroupe jeho jedinou dceru. A když už neviděl, kudy kam, ozval se najednou nějaký hlas. Co se to tady děje? Všichni se otočili a on to byl zámecký kovář. V tu chvíli svitl králi v hlavě nápad. Sláva zajásal a kováře objal. Ty jsi nás, hochu, zachránil. Pak povídá drakovi, s tím jídlem budeš muset ještě chvilku počkat, víš? Tady kovář ti předvede, jak se zachází s ohněm, pošeptal kováři. Ukaž mu, jak rožaví železo a vůbec všechno, co umíš udělat s ohněm, jo? Drak sice brblal, že je to jenom zbytečně zdržování, ale nakonec s kovářem přeci jenom šel. Za chvíli byli zpátky. Kovář měl odbíhně trošku červené tváře, ale za to drak měl oči na vrch hlavy. Tak jsme tu sázku vyhráli, pane králi, zaspal se kovář, princezna je zachráněná. Na to se začali všichni objímat a se zpěvem se vraceli do zámku. Drak zůstal stát, opuštěně na louce, a rozpačitě přešlapoval.
Chvíli koukal a pak začal vykřikovat, a co bude se mnou? Dostaneš nějaké zbytky z kuchyně a potom si leď kam chceš, zavolal na něj král. No jo, ale kam bych letěl, fňukal drak. Teď už se mě stejně nebude nikdo bát, když to takhle dopadlo. Pane králi, přimlouval se kovář, tak ať tady zůstane, může mi pomáhat v kovárně. No a jak to bylo dál? No, drak zůstal na zámku a pomáhal svým ohnivým dekem kováři rozhavovat železo a dostával za to knedlík se zelím a v noci hlídal u zámecké brány, kdyby náhodou přiletěl nějaký zlý drak a chtěl sežrat princeznu.

0: Kapitola třetí. Konec přijímače. Bojový výcvik vrcholil a novopečení pěté páci už ledacos o vojně věděli. Chápali, že musí být ostražití a bdělí, neboť nepřítel, který je všude, práhne zejména po našich vojenských tajemstvích. Kdybyste se někdy náhodou dostali na dovolenku, vykládal svobodný Halík, ne, abyste například v mlíkárně vykládali, jak se jmenuje velitel vašeho družstva. Nepřítel by toho mohl zneužít. Co je Jasánek?
1: Já jsem chtěl jenom podotknout, řekl Jasánek, že třídní nepřítel je velmi rafinovaný a nesmíme ho podceňovat.
0: Kula Kvata nepřívětivě zachrochtal, ale k problému se nevyjádřil. Taktéž ostatní nejevili příliš zájem diskutovat. Pozor! Vyjekl náhle svobodník a ukázkově vypjal svůj nevalný hrudník. Důvod byl na snadě, neboť se blížil sám velitel Terasky.
2: Soudu majore, družstvo probírá vojenské tajemství.
0: Tak, tak, souhlasil major a otcovsky pohlédl na tetelící se nováčky.
2: Vojenské tajemstvo je naozaj veľa důležitá věc, soudrovia. Ako vyzerá mezinárodná situace na celém světě? Můžem říct, že má veliký význam, jak už jsem hovoril, na celém světě. Mnohý soudruh, aj Terasky, ujde za hranice, ale taký soudruh snad ani není soudruh. On ten kapitalismus soudrově má i veľa nedostatkov. Není všetko, čo sa blíží. Můžete pokračovat, soudruh svobodník.
0: Major Haluška se otočil a důstojně odcházel, aby svou moudrost nezištně věnoval i ostatním družstvům.
2: Vločka!
0: Obrátil se svobodník na šedivého malíře.
2: Opakujte, co právě řekl soudruh major!
0: To nedokážu, řekl Vločka, aniž se snažil provokovat.
2: Halík přesto povyskočil a začal ječet o sabotáži vzdělanců, kteří dělají z politického školení bordel.
0: Major Haluška zatím kráčel pomezi k dalšímu družstvu, které řešilo důležité problémy na pokraji ojiněné louky. Major se málem vyděsil vojína Frídla, který si to kolem něj rázoval směrem k blízkému křoví, aniž pozdravil.
2: Kam jdete, soudruh vojín?
0: Otázal se Terasky přísně. Jdu vykonat velkou potřebu, soudruh majore, hlásil Frídl.
2: A proč s těma nepozdravili?
0: Frídl se lišácky usmál.
2: Jednotka za pochodu nezdraví, zahulákal a krátce na to zmizel ve křoví.
0: Přijímač skončil. Vojni už věděli, jak se mají zachovat, aby se nedostali do rozporu s platnými řády nebo dokonce ze zákony. A tak byli uznáni schopnými nastoupit na vymezené pracoviště. Stavby v Českých Budějovicích, Vimperku, Janovicích nad Úhlavou, táboře i jinde čekali na jejich pomoc. Po zdravotní selekci, při níž šlo do civilu několik dalších neduživců, zůstali v Nepomuku trvale jen šoféři, skladníci a strážní oddíl. Jinak byl prapor znovu rozdělen do rot a připraven k plnění čestných povinností. Před první rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil:
2: soudruzi, nyní jste co? Nyní jste vycvičený. Každý z vás je teď voják a od vojáka se čeká, že bude plnit povinnosti. Kdyby neplnil povinnosti, tak bychom s ním zatočili. Jelikož jste narokovali ke zvláštnímu útvaru, vaší povinností teď bude co? Vaší povinností bude makat. Práce šlechtí člověka a proto budete makat, jako mourovatí. Za dva roky budete tak zušlechtěný, že vás doma ani nepoznají. Jmenuje se Hamáček. Co to znamená Hamáček? Hamáček znamená, že se plán bude plnit aspoň na 150%. Ale soudruzi, pozor, vy nejenže budete makat, vy si i vyděláte prachy, což u jiných útvarů není. Polovinu vydělaných peněz dostanete na ruku Druhou polovinu vám uložíme na knížku. To proto, soudruzi, abyste všechno neprochlastali. Osobně vás upozorňuji, že kasárna nejsou pivnice. A kdo se venku nacamrá, musí vystřízlivě dřív, než projde kolem dozorčího. Jinak půjdete kam, jinak půjdete do lochu. Každý si může vybrat dle vlastního uvážení, soudruzi. Teď si zbalíte plnou polní a za půl hodiny budete nastoupeni tady na tom místě. Pomocí automobilu se přesunete na místo N, kde budete ubytováni. Na místě N se dozvíte svoji novou vojenskou adresu a budete seznámeni s dalšími úkoly. Má někdo nějaký dotaz? Vojí Frýdlo, soudru poručíku, žádal jsem o přeložení k letectvu, avšak dosud... Frýdl! Zařval poručík, vy chlapelína, vám se mně se zdá, nechce makat. Na vás si dám obzvlášť bedlivý pozor, Frýdl. Lítání u nás užijete až, já vám zaručuju, Frýdl.

0: půdy se začalo rysovat budoucí staveniště. Celý prostor byl řádně oplocen a zajištěn proti nepřátelským rozvědkám. Uvnitř pak měli pracovat kulaci, faráři a jiné podezřelé živly, což s ostražitostí a bdělostí značně kontrastovalo. Několik minut od pracoviště byl další vojenský prostor. Mezi lesíkem a potokem se krčilo několik dřevěných baráčků natřených gáky barvou. Byly připraveny pro rotu poručíka Hamáčka, která jistě v Janovicích sehraje roli důstojnou mladých budovatelů. První rota pomocného technického praporu zaujala bojové pozice. Pod vedením poručíka Hamáčka a jeho zástupce pro věci politické poručíka Troníka se ukryla v promrzlých domcích. Když měl každý přidělenou svou postel označenou štítkem a jménem a hodností, sešla se rota na planince mezi baráčky. Byla nestydatá zima a od potoka fičel ostrý, mrazivý vítr. Před jednotku přestoupil poručík Hamáček. Soudruzi, nyní se nacházíme kde? V prdeli, zašeptal vojí Voňavka, leč poručík to zřejmě nezaregistroval. Za to Halík zvedl obočí a dal tak najevo, že nepřístojnost slyšel. Nyní se nacházíme v Janovicích nad Úhlavou, pokračoval poručík. A vaše adresa je R/19. Do Janovic jsme přijeli co? Do Janovic jsme přijeli pracovat. Zítra ráno nastoupíte všichni do zaměstnání a budete pracovat jako kati. Vašimi dočasnými představenými se stanou mistři a stavby vedoucí, kteří nás budou informovat o vaší pracovní morálce. Do práce půjdete všichni s výjimkou dozorčího roty a jeho pomocníka. Cítí se někdo nemocen?
1: Hujn bakši, ozvalo se. Mám nemocný močový měchýř a musím každých 10 minut močit.
0: V tom vám nebude bráněno, bakši, odvětil poručík. Jenže mezi močením budete co? Mezi močením budete pracovat. Kdybyste zůstal na ošetřovně, musel byste každou chvilku běhat na záchod. Na stavbě to budete mít jednodušší. Soudruzi, zavolákal pak Hamáček na promrzlou rotu. Vy jste nejen pracovníci, ale i vojáci. A vojáci především. Až se vrátíte ze zaměstnání, nebudete chrnět, ani nebudete na rande. Nýbrž se budete věnovat čemu? Budete se věnovat vojenskému výcviku. Pak bude následovat politické školení a po večeři kulturně masová práce. A co v noci, soudru poručíku, zeptal se provokativně Voňavka. Hamáček to vzal smrtelně vážně. V noci budete spát, přislíbil. Pokud ovšem nebude co? Pokud nebude vyhlášen bojový poplach. V takovém případě ovšem spát nebudete. Každou noc bude hlídat 8 mužů, na každého z nich připadnou 2 hodiny. Má ještě někdo nějaký dotaz?
1: Dotaz nebyl. Jen zimomřivé jektání zubů se neslo daleko za hranice vojenského prostoru.
0: Poručík Troník si po pročtení kádrových materiálů vybral 5 vojínů, které pozval do své kanceláře. Byl mezi nimi i Kefalín. Soudruži, rozhodl jsem se, že vytvoříte u jednotky svazácký výbor. Šlimerda bude za předsedu a ostatní funkce si můžete rozdělit dle vlastního uvážení. O vaše zvolení se postarám. Vzhledem k tomu, že u našich jednotek jsou i živly, které se k našemu zřízení nestaví kladně, musíte se od nich distancovat a působit na ty soudruhy, kteří dosud nemají jistotu. Nemusíte se ničeho obávat. Budu vás osobně řídit. Dál je třeba, abyste mezi sebou zvolili agitátora roty. Rozhodl jsem se, že agitátorem roty bude vojín Kefalín. To je soudruhy všechno, co jsem vám chtěl říct. Můžete se rozlejit do svých družstev. Čest práci.
2: Rádio Jih Cymbálka.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení? Doktore, to jsou jistě závažné argumenty, ale já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
2: Kromě toho, já jsem vedoucí.
1: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.
2: Televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
1: No to bude nejlepší, ano.
2: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi, který čítá CCA, tedy jaksi cirka CCA, 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě

0: Dneska bohužel nic.
1: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal. To prosím pěkně, to je na jednoho moc, to jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité, mají, abych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, to jste mě nalil.
0: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
1: Vodu.
0: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
1: Do mlýna.
0: No to snadno.
1: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je?
0: Vám něco je, doktore?
1: Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je odech.
0: Odech. Odech.
1: Nám například od 20 hodin 05 minut do remi fa do 21 hodin 30 minut běží napínavý film z drsného prostředí.
0: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím vás, souvisleji a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.

0: a od 21, 30, 10 minut.
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21, 40.
0: Nám běží opět nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktore.
0: Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi, jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Tam
0: do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata je něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila ta Bukvice.
1: Ano, to je dobře.
0: No podívejte se, my se jaksi do
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore. Raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
1: Chcete říct natočil. No, doktore, já myslím, že to byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do bubu...
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30, narodil se prcem.

0: prosím, já prosím opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, no, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prstová šla, provedu.
0: Ale ne, no, prosím. V těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prcka za nohu.
0: Prce
1: cítí, šťastný člověk. Mě tady mě zanou. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano, ano.
1: Celé dětství.
0: Ano. Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínám.
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30?
0: Ano.
1: 40, 50, 60 ano. Minut. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano, správně, to je hodina.
1: 70, 80, 120 voltů.
0: 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co, prosím?
1: Oni mě doma předělávají elektřinu na proud.
0: Cože?
1: Že z 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: Z 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli, přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
1: Přišli tam s hajzlíkama. A
0: co říkali?
1: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co.
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová přestav...
0: Minutová
1: přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi v televizi, ale i a.
0: Konečně jste se našel, doktore.
1: Ale i ideál diváka.
0: Ano, čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Jestli dovolíte, já bych začal... No, Luděk také přišel si poslechnout. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No, prosím. No, tak jestli je to tvoje přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No, ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řekl si aspoň, že je hezká.
1: No řek.
0: No, jak si jí to řekl?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: Krása. A řekl si tak, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řekl, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak si jí to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno... Já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký?
0: No, ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím,
1: no nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studují tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávají taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydly dá ty. No ty tuluty, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč ti to teda říkáš?
0: Já jsem mluvil o titulu ty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluví a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: Ale no, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírá.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul máš.
1: Co?
0: 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak, to je teda nejdřív ty lidáty a teď jsem doktor. No,
0: ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti
0: no,
1: děkuju.
0: Svým způsobem no. Ano. No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
1: No.
0: A po létech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: Ale co když bude chtít ukázat v občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují v občanku?
1: Na první ne?
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
0: No co já vím, možná na 6., na 7., tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože?
1: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned na první schůzce. To je jejich služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zeleny.
0: No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda... A proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej,
1: měla pistoli. A tu pistoli?
0: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, aby ti ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakázal.
0: Tak vidíš.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavej teda.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, šperky. Drahý kamení. To má bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavku.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys jí vidět už dneska? Chtěl,
1: já už se nemůžu dočkat, no, ona je tak hez.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
0: no, určitě
1: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: To je
1: ty
0: tohle? To, tady je i pistole.
1: Pistole.
0: I pistole.
1: Pistole. No ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: To se máš, to nemůžeš udělat.
1: To jí nemůžu neudělat. No to jí musím udělat. To, protože mi ten
0: chlapa?
1: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový. To uděláš. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo. Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
3: No, vždy to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, veď?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, veď?
1: Těším, strašně no, se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dopadne.
1: Slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
4: Nebojte se, my vás neukousneme. Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
1: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
1: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
1: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
1: Ne, ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano, nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
1: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
1: Hezký.
4: Umaštěný celý.
1: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
1: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
1: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
1: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Víte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá.
1: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
1: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
1: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: Za co máte tuhle tu dírku?
1: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
4: Slyšte, máte vůbec k tomu auto nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
5: Já taky. Je?
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
5: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
1: No.

0: Právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
1: No a co bylo dál?
0: Co?
1: Co bylo dál?
0: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
1: Prosím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
0: No to ne, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory mám.
1: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
0: Ano, to je hezká příhoda.
1: Tak koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
0: Tam vozím tchýni.
1: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
0: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
1: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
0: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
1: Na
0: zelenou.
1: Na zelený, správně. Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
0: Kterou?
1: Tuhle.
0: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
1: Co se k tomu došlo?
0: No, já mám totiž na autě zahrádku.
1: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
0: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
1: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
0: Na auto nebo na hlavu?
1: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
0: Všechny. Máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
2: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
0: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
1: Vlevo.
2: A jděte opatrně, prší tam.
0: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej? Přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Pochopíte to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já takové ptáčky vytrestávám, jo? On řekne halo a já řeknu těší mě a směji se. Přátelé, já se směji.
3: No, já myslím, že by neškodila malá ukázka telefonního rozhovoru.
0: Přístroj.
3: Přístroj je tady, kolego. Rozhlédni se, tady je Belův přístroj.
0: Ano, přátelé, zde je přístroj starého Beli. A já myslím, že nebude od věci pro ty, kteří vidí přístroj prvně, nejprve přístroj popsat.
3: Ano, přístroj popíšeme, již hledám tušku, kolego.
0: Kolego, mě se jedná o ústní popis přístroje.
3: To jsem pochopil, kolego, buď rád, že vtipnou narážkou obracím záležitost. No, žert, no, přeci, jo. Tady nemůžeš popisovat telefon, no, kolego, to je nošení dříví do lesa, to je podceňování diváků, to by se nám mohlo vrátit jako bumerang. Tady přeci všichni diváci telefon znají, ne?
0: No, ty toho znaj, prosím tebe. Se na ně podívej, no.
4: No, tamhle ten tady vypadá, že neví vůbec nic například.
3: To je můj strejda, laskavě nech naši rodinu na pokoj. Starej se o svý příbuzný, ty seděj tamhle.
4: Je, my jsou tady taky. Nazdar Jindro, kde se tady vzal?
3: Polepši ona má vycházky. No.
4: Co dělá teta? Nic, vej. No jo, ona nikdy nic nedělala.
3: Ty jsi no, plní, vej.
4: Tak ať si jde. Je, Jindra je tady. Ty příbuzný jsou jako vši, ty vlezou všude.
3: Oni se tě pokračují.
4: Už jsou za mnou i v televizi.
3: Pokračují.
4: Vážení příbuzní. Chtěl jsi, milé vši. Teda přátelé, dobře. Jindra z Brdu. Tento přístroj, který... tento přístroj, který zde spočívá na stole, přátelé, neboli, jak my také odborně říkáme, na stolní desce, která je v našem případě oválného charakteru, že ano, nemá žádné rohy. Kráva má dva.
3: Prosím tě, když už chceš něco popisovat, starej se o přístroj. Řekni, jaký je to typ.
4: Přátelé, podíváme se, toto je známý typ H2SO4, no. Žádno, takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, kterou já držím v ruce, která je momentálně vůči mně z vašeho pohledu oproti vám momentálně levá, levý v obě. Tak to je část takzvaná lehká neboli zvedací latinsky rukodržadlová. Skládá se z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půjdu až zítra.
3: To si myslíš, ty kolego, zítra dej s hlavou, už volali třikrát.
4: No, to je pravda, přátelé, zítra jdu s hlavou, něco mi tam klepe, to budou asi ventily.
3: Oni ti řeknou, co to bude, no. Třeba je to zapalování, no, oni tě prohlídnou.
4: No. To je část nazvaná těžká, neboli sedací, pač ona nám sedí na té stolní.
3: Nech tu desku, sedací latinsky.
4: Sedací latinsky, bidetní, že ano. Skládá se z dalších počástí. Zde je například číselnicový okruh, jo. Zde jsou čísla, že ne? Jako například různá čísla.
3: Řekni aspoň jedno, to jak jsme cvičili, no. To s tím bříškem. To umíš. No věř si.
4: S bříškem je kondelík.
3: Jedno číslo má bříško jako kondelík, no.
4: Šest. Přátelé, šestka vlevo dole. Přátelé, já vezmu libovolný ukazovák. Vetnu do již zmíněné šestky, že co se s tím budeme párat, vyvinu sílu S. Směrem ku, to znamená kupředu, že? Zde máme takzvaný zaražeč a zde nám funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, ještě jednou si to zvrátím. Vezmu libovu, vetnu, vyvinu, vyrazím, dorazím se a zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Prosím vás, klid, dávejte na ty věci pozor. Já to nebudu několikrát opakovat.
3: Skutečně, soustřeďte se trochu, kolega tady dělá práci. Navíc, to máte znát z domovů tohle. To jsou jedni a titíž, kolego.
4: Jak malí kluci.
3: Skutečně, děvčata, jako malí kluci, já vás nepoznávám.
4: Jedni a titíž.
3: Vy jste měl přesadit, kolego.
4: A přesadím všecky. No.
3: Nebo vám sebereme svačiny a dostanete až na konci školního roku.
4: A levo kousan. Od kolegy.
3: Ty jsi taky hryznek, jak tě znám.
4: Tak prosím vás, se sklidníme. Posledněte, já nechci slyšet špendlu. Neustále slyším špendlíky. Myslíte, já mám čas udělat? Při stisku tohoto, přátelé, i tento, vidíte to, a teď to zrovna nefunguje, jo, ale... Jo, stisku, tohle je moje taková libuska, to já vykládám nejradši tohle sto. Stisk prska zde teď, vidíte to všichni, prosím vás, i ti vzadu, co? Ne, jestli ne, tak mě to je jedno.
5: Budeš máma, já budu táta a budeme volat své dceři. Aby to tak dlouho netrvalo, tak ji budeme volat do ciziny.

0: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem, já jsem vlez zase jinam.
1: Jste, nebuďte nervózní, jo. pojďte dál.
0: Děkuji.
1: Jste tady úplně dobře, co byste potřeboval?
0: No, podívejte se, já jsem se bosnul v takový nežádoucí situaci.
1: No, ano.
0: Já bych se potřeboval seznámit se ženou.
1: Se ženou.
0: Se ženou.
1: To je mi jasný. A aby vám bylo jasno, no. Chlapi tady s chlapama neseznamujeme, víte?
0: To mi tak ani moc nevadí, víte, páč s těma já už se znám. My tam u nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne, no, víte.
1: Dobře.
0: No tak to bych byl jedině rád, kdyby to se mnou konečně dopadlo dobře.
1: No helejte no. se, aby jsme se nezdržovali. No. Jakou ženu byste si asi vedle sebe tak představoval?
0: No tak podívejte se, to si můžu vybrat.
1: Tak jistě, z toho, co tady máme na skladě, tak samozřejmě.
0: Máte něco čerstvýho?
1: Jak čerstvýho?
0: No jak čerstvý, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady ležejí dlouho, víte?
1: Víte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží.
0: No to ne, to
1: hlavně, aby vám dotyčná vyhovovala.
0: To není pravda, jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valnej zájem. Já pak kvůli vám s nějakou takovou nebudu celý život, čověče.
1: Počkejte, no. snad nezačnete no. křičet, vy mi tady něco no. vyčítáte a já jsem vám vlastně ještě nic nenabízl.
0: No právě proto, že jste mi nic nenabíd, čověče, to jsem byl předloni tamhle v Hamburku a jen jsem vešel do toho.
1: Do čeho?
0: Dovnitř, že jo? Tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal.
1: Dovolte, snad si no. nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
0: No já nekřičel, to oni, když mě vyhazovali.
1: No. A proč vás vyhazovali?
0: No, až jsem zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
1: Helejte, a co jste jí nabídl?
0: Co jsem jí mohl nabídnout? Akorát tak příslib, že... Že si jí vemu.
1: Aha. A jakou ženu byste si asi jak představoval od nás?
0: Taky takovou. Mě to radila máma, víte? Ona máma...
1: No, má máma, no.
0: Má máma, má...
1: Já chápu, vaše máma, no.
0: No, má máma, má o mě strach.
1: Ano,
0: ona
1: ano.
0: má strach, abych taky nějaký konečně nesed na led, víte?
1: Nesed na led?
0: Na led, no.
1: Víte, neříkala na led.
0: Na lep?
1: No na lep.
0: Jako na hlavu? No.
1: Ne. Lep, jako na lepidlo.
0: Na lep, co bych jí sedal na lepidlo, čověče? Že se podívám, kam si sedám, když mě pozve,
1: ne? Počkejte, no ne, to se tak říká. No. Sednout někomu na lep. To je jako kdybyste nějaký skočil na špek.
0: To jo, to bych skočil. No. Já nemám rád hubený.
1: No. Tak vidíte, už začíná mít jasno, no. takže hubenou nechcete.
0: Ne, to si radši připlatím, víte. Ona máma říká, aby něco zmohla. A měla by mít taky sílu v nohách.
1: Sílu v nohách? A proč zrovna v nohách?
0: No, páč, ono k nám je to do schodu, víte, ano. a teďka ono nosit teďka ty těžký tašky nákupní ano. a to uhlí a kojit přitom,
1: co,
0: víte.
1: Počkejte, snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
0: No a co, když budu mít hlad?
1: Cože?
0: Co, když bude mít hlad kluk?
1: Vy máte kluka.
0: No já ne, ale ona bude mít.
1: S kým?
0: No to je jedno, hlavně aby měla kluka. Aby mě zastal, až budu starý, víte? My máme taky ovocný stromy a ty koruny a třeba s těma korunama, třeba s tím se vším,
1: no počkejte chvíli, nechcete teda nějakou rovnou?
0: No rovnou, ty křivou nechci, víte? Lidi smáli, že jsem si špatně vybral kvůli vám.
1: Já myslím, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
0: Jak s dětskem?
1: No s dítětem.
0: No a s dospělým by to nešlo.
1: Jak s dospělým?
0: No s dospělým dítětem, aby mě už pomohl třeba s korunama.
1: No jo, no to máte těžký.
0: To je těžký, ale dva už tím zatřesem.
1: Já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sehnat.

0: No, teda nebylo by to těžký, ale nesměl by vám vadit, že by byl asi tak o 20 let starší, než jste vy.
1: No tak to ne, to nechci, to jsem si rovnou mohl vzít mámu, víte.
2: Hleďte se, já vám začínám rozumět, no. Abychom se nějak dohodli.
1: Ať se hneme z fleku,
2: no
1: víte,
2: právě, taky. Vám ani tak nejde o lásku, že
1: ne,
2: jo?
1: Ne, mě jde spíš o sílu.
2: Ano. Vy potřebujete takovou ženu nějakou, aby měla výdrž.
1: No jo, no tak...
2: Aby něco zastal, o sílu
1: no,
2: vám
1: co tam no, máte, no.
2: Co tady mám? No mám tady jednu lehkou atletku.
1: Lehkou nechci, já už jsem vybouřenej.
2: Mě nechcete rozumět, to je sportovkyně, lehká atletka, hází kladivem.
1: Steklou taky nechci, mě ještě chybělo dostat kladivem,
2: čo? Steklá není, a když nechcete, já ji škrtám. No. Pak tady mám jistou Martu, počkej, já to nemůžu jméno přečít, Marta Buková.
1: Buková, Martu Buková, to je divný jméno, člověče, to je divný
2: jedno,
1: jméno.
2: Jak se jmenuje, ne? Co? Buková se jmenuje, Buková. To se stejně teď změní, až si vás veme, ne? Ve se jmenovat podle vás?
1: No jo, vlastně, Luděk.
2: Podle vašeho příjmení se bude jmenovat, ne? Jaké ráčíte mít příjmení?
1: Já Jedle.
2: No, tak vidíte.
1: No, vidíte.
2: Tak slečna Buková se teď bude jmenovat Jedlová.
1: Jedlová, čověče, to jste to narovnal teda. Jedle to ještě šlo a Jedlová, to je
2: jak
1: když...
2: Já už nevím, jak s váma, tak když se vám to nelíbí, ať si slečna nechá své dívčí jméno, ne?
1: Jak se potom bude jmenovat?
2: No Buková, no. A vy se budete jmenovat Jedle, no, no každý si necháte
1: svý... Čeče, vy to vylepšujete, čím dál tím líbíte, jak bude vypadat ta vizitka na dveřích Buková Jedle. To k nám za chvilku začnou jezdit pro dříví.
2: Já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět.
1: Ne, ne. Pro zajímavost, jak vy se jmenujete, že jsem tak smělej, víte?
2: No jak, normálně, Hroch.
1: To se nestydíte, čověče.
2: Proč bych se styděl? No. Já jsem na své jméno hrdý.
1: Hrdý ještě.
2: Táta byl Hroch, děda byl Hroch, my jsme slavný rod Hrochů.
1: Jo, jo, jo, a odkaď, helejte?
2: No z Píšťan.
1: To je logický, tam je bahno, víte?
2: Helejte se. Nechte si toho, vyjedle,
1: no.
2: Řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
1: Je opravdu silná.
2: A to víte, že je jako bejk.
1: Člověče, no dovolte laskavě. Snad jako bík, ne? No.
2: Tak promiňte, jedle.
1: No nic se nestalo Buku, teda Hrochu chci říct. No, no. Když jste mě zblbnul, člověče.
2: Hlavně buďte rád, že dotyčná je silná.
1: No a jak to víte, že je silná?
2: No tak vždycky tady o poutích zápasí s medvědicí, ne?
1: A vyhrává?
2: No, tak. Musím přiznat, no. Minule prohrála.
1: A nebo byste mi radši teda seznámit s tou medvědicí?
2: Víte, já vám nerozumím, proč jako?
1: No když vyhrála.
2: No snad byste si nechtěl vzít medvědici.
1: No hned ne, samozřejmě nějaký čas bych s ním musel chodit, ne?
2: Co já nevím, to jsou chutě vzít si medvědici.
1: Hejte se, vy jste ženatej.
2: No jsem.
1: No víte, když si někdo může vzít Hrocha, proč já bych si nemohl vzít medvědici. Naschledaj.
3: No tak, vážní přátelé, je to taky pravda, já už jsem toho projel hodně. V životě. Byl jsem ku příkladu, to by asi málo kdo věřil, ani mě se tomu nechce věřit, byl jsem také na polárním kruhu. Polární kruh, to je takový veliký kruh, jo, přímo polární, tam je půl roku noc a půl roku den. Tam má každý na všecko dost času. Tam jsou takový inteligentní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, tenhle ten čutňák. Když k němu přijdete, jo, a uděláte mu před obliče, teda jak má zobonos, teda ksichtoklap. Když mu před ním uděláte takhle, jo, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Potvora mizerná, prudce inteligentní. No ale eskimáci, ty jsou tam taky, ty zase mají moc hezký zvyky, třeba když vy tam přijdete jako host do toho nebo tu kůži, jak mají, když tak dostanete pod kůži konečně, tak oni vám ze slušnosti nabídnou svoji vlastní ženu. Místo židle asi. nebo nemají sušenky po ruce, tak nechají kousnout do manželky. To je, myslím, velice pěkný zvyk, kvůli tomu tam pojedu zase. Ale zase bez Šimka. Ale i jinde mají hezký zvyky, třeba na Sicílii mají zvyk, ten se nazývá krevní msta. To spočívá v tom, že když jdete k doktorovi, jo, a on vám veme krev, tak vy se mu za to pomstíte. Blízko Sicílie, vážní přátelé, zjevuje se nám ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, starobylé, že? Takzvané kreténské stavby. Tyhle ty stavby jsou významné právě tím, že to stavěli skuteční kreténi. No a tam taky v poslední době bojují proti negramotným. Mají velmi pěkné výsledky, už jich hodně potloukli. Teďka už každý tam musí mít gramo. Tam se lidé živí průmyslem, zemědělstvím, někteří blázni dokonce i jídlem. V létě tam pěstují boby, v zimě na nich jezdějí. Tam je veselo. Taky jsem byl v Sudánu, v Lichánu jsem nebyl. To jsem nenašel. Jednou jsem, vážení přátelé, prolez Maltou. Ale to jsem byl zafláchaný a takovej zatvrdlej, víte? A natvrdlej. Ale teďka už jsem zase na někoho, protože jsem zase mezi vámi. To jste to dopracovali. Taky jsem byl v Austrálii. Tam se nám, vážení přátelé, v poslední době rozmnožili lidojedi. Co budeme dělat? Asi nic. No, podívejte se, vážení lidojedi. Přátelé, co je to za lidi, tyhle styly dojít? No, oni jsou to lidi jako vy, tedy jako my. Oni jedí maso, že jo? Oni jedí vepřový, hovězí, tlustý, libový a nejradši mají lidový. Potom by se mohli utlouct. Taky se utlučou někdy. Já jsem s nima taky stoloval. No, spíš tak zpovzdálí, bač přeci jenom oni strašně mlaskají. To mě bylo žinadní. Ale oni nás, jak my tady žijeme všichni krásně pohromadě, tak oni nás mají strašně rádi. Přátelé zlatí, drazí. Vy mi to možná ani nebudete věřit. Ze srdce přímo rovnou do obličeje. Ale já jsem z toho byl úplně dojemnej. Já jsem ještě vykládal o vás a o Bohnicích, no jo. Ty z toho byli úplně na větvi. Já je musel sundávat do holu. Oni říkali, že vás prý mají vůbec nejradši. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.
4: Dobrý večer, milé děti, vítám vás při sledování decentního večeru. Decentního večeru, který chceme dnes zahájit decentním večerníčkem. V našem pravidelném pořadu, co mi Chůva vyprávěla, ve kterém vám představujeme známé pražské herce, vám dnes chceme představit herce divadla Semafor Luďka Sobotu. Dobrý večer, mistře.
3: Dobrý večer, milé děti.
4: Mistře, kterou pohádku máte v podání své Chůvy z dětství nejraději?
3: No tak já jsem měl nejraději tu o tom chlapovi.
4: Ano, to je velice milé, ale kdybyste laskavě pro naše děti chlapa trochu upřesnil.
3: No tak jak se válel v tom křoví?
4: Ano, tak takový chlapů znám bohužel také více. Několika jsem dokonce pomáhal z křoví zase na nohy. Jeden vám byl podobný, ale o to teď nejde. Ještě něco blížšího chlapovi.
3: No jak přišla ta Šípková, jo, a teda Růžena a políbila ho, a on potom, počkejte, to bylo v obráceně, to byl Šípkovej Růženec.
4: Pardon, byla vaše Chůva normální?
3: To už si nepamatuju, to už je dlouho. To už je dlouho.
4: A na pohádku si snad rychle vzpomenete, já bych vás jinak musel ze studia vyrazit.
3: Děkuji.
4: No, prosím.
3: Kalhoty nosím. Teď nevím, kdo si to tam dával 20. Ne, počkejte, to nebylo 20, to bylo 1000, ona spala 1020. 20 000, Hergo, kdy já to vrátím, ty prachy, tedy.
2: Mistře, to já myslím, děti nezajímá, když splatíte nějaký svůj dluh. Neznáte sakrajnou pohádku lépe?
3: No, znám jednu ještě lépe.
2: No, kterou?
3: Kterou? Chcete vědět? To je operník.
2: Přímo v operníku?
3: Přímo v operníku ne.
2: Tak o čem, člověče?
3: Tak o čem, člověče, už konečně. Je to o takový chaloupce a ta byla celá z perníku.
4: A konečně. Tak, milé děti, dnes, než usnete, uslyšíte v podání Luďka Soboty, tedy snad, pohádku o perníkové chaloupce. Mistře, přejděte si rychle do studia na mikrofon číslo 2 a dělejte, některé děti už nám usnuli bez pohádky. No jděte.
3: Já už taky špatně slyším.
4: No, to jsem si všimnul. Na dvojku. No jděte na dvojku.
3: Já už si, kam jste říkal, já si na už dvojku. Taky nic nepamatuju.
2: No, jděte na dvojku. Nechte toho. Nechte toho, není vás slyšet. Přestaňte to očichávat. Říkal jsem na dvojku, ne? No jistě, na dvojku, jděte. Narovnejte si mikrofon a jedem. Sluče, snad budete mluvit ústy, ne? Ukažte, já vám to naměřím sám. Takhle, to bude dobrý, no. A čekejte, kamera si vás veme.
3: Co jste povídat?
2: Kamera si vás veme, čekejte.
3: No, čekám, která si mě veme už.
2: Asi neveme žádná, když tak ze soucitu. Říkám, že kamera si vás veme. Ostatně už vás to bere, ne?
3: No, už mě to draplo.
2: No, konečně. Tak jedem.
3: No, tak jedem. No, tak, milé, to byla taková chaloupka, jo. A tam byla celá z perníku. Ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku, i například tam bylo z perníku. Teď nevím, ale hodně. Hodně to bylo. Například Heraklitový desky byly. A teďka Jenček s Mařenkou, takový chlap se ženskou, jdou v lese v noci, teďka tma, už je taky horko, už je taky, oni jdou, běžej, zakopnou, upadnou. Střih, milé děti, pryč od toho. Teď se podíváme raději někam jinam. Podíváme se raději do chaloupky, co se nám tam děje. Tam v té chaloupce bydlí taková babička, zlá už taky, taková nepříjemná. Přímo ježibaba to je. Co se budu s babou párat? No a ta už taky čeká hosty, proto zatopila v peci. To už je jí takovej zvyk soukromej. Helgot, já nechal Jeníčka v lese zase. Co nám to tam dělá ten Jeníček v tom lese? On to nějak nemůže najít, nebo co? Ten už z toho ze zoufalství leze po strome. Jednu chvíli je z toho vložený na větvi, ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, tak dál se vidí najednou takovýhle, teda chtěl jsem říct, malinký světy a rychle ze stromu dolů, šup dolů s Mařenou a rychle do chalupy, šupy, dupy. Babička jim otvírá dvířka u vrátek, následuje srdečně a upřímně uvítání, že... srdečně a upřímně po sobě s babiznou skočej. Ta babička jim ukazuje ten svůj interiér, že má to tam moc hezké, má tam ku příkladu také starožitný ten kurníček. Já nevím, co to do baby vělo, přeci jenom staříček už taky neví roupama, co má dělat. Ona, prosím vás, tomu Jeníčkovi nařízla prstíček, jestli prej už je dostatečně zdatnej. Pochopíte ten rozum stařecký, přitom on byl zdatný, byl to takový pořízek. Naříznutý zdatný a teď oni do toho začali říkat. A jestli my bychom také nemohli nestrčili, alespoň dva prstíčky nemohli nestrčit. Smolíčku, pachlíčku, otevři nám svou světničku, za hory, za doliny. Zasaďte mi ty parohy!
5: Zpamatujte se, člověče, zpamatujte se.

0: To jsem si zase splet s nějakou jinou akcí. Mám tu lopatu. On tu lopatu popad, hodil na ní Mařenku. Ten už neříká nic, to je jedno. Ono s Mařenou už to taky nebylo k vydržení. Šup s ní do pece a teď si tam slyší babou žijou. Dá! Šťastný a spokojný, hodně zdraví. Všechno nejlepší do novýho roku. Mají se rádi a Perník už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic, ta baba byla o 15 let starší.
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Ono se dá být živ, když člověk chce a když má na co koukat. Nuda je smrť, to je strašný. Jakmile člověk začne nudit, tak má zavřít krám. Já to říkám takhle, ale tuhle jsem četl od Alberta Einsteina. Nádherný citát, on to byl vynikající muž. A on to formuloval tak pěkně, on říkal, že nejkrásnější věc na světě je tajemno. Že pokud člověk může se nechat tím tajemnem zlákat a chtít ho odkryt, a pokud člověk se umí a může divit, tak furt je člověk. Ale jakmile se člověk přestane divit a přestane tajemno ho zajímat, tak je to, jako by nebyl živ a jeho oči vyhasly. To je ohromná pravda. A teď si představte, že to všecko, co se tu děje, pořád vás přemlouvají ze všech stran, abyste se ničemu nedivil. Abyste neodhaloval. Oni to odhalejí za vás. Oni vám to dají. A vy se nemáte co divit. A odtud taková ta nezájem lidí a oči vyhasínají. Každý člověk to v sobě má, že chce odhalovat a chce se divit, že jo? No, oni se diví, co pak o to. Ale oni tam to napíšou, tady to máš, soudruhu, podívej, moc se nediv, tam to dalo děsnou práci, my jsme se usnesli, tady to máš. A dodržuj to. A když vy se začnete divit, a říkají, co on se diví? Zavřít. Žádný divení.
3: Na trávníku před hospodou seděli tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízeli báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy osodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, a tobě taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? No tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě tři další korbele piva. Jak pak ten muž fukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem vzhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy tři sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto,

0: to, abych se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. Tři bratři a tři sestry, tři manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korble do trávy, přehodila je šátkem, jednak aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena, dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko se něco musí stát, prohlásila Marie. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a... No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát. No a co by se mělo stát, zázrak, no a proč ne? Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce. Já si chvilku sednu tady do trávy. Sejmula nůši a hups. Dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla. No co jsem si to sedla? Sáhla po sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní je druhá krabička, čistá. A v té je prsten. Prsten s rubínem, velkým jako ringle a lemovaným perličkami. Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst. Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín a pravý perličky. Nepochybně nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. Jak to ale rozdělíme? Zkoumá Bára situaci. Jak? Povídá Tilda. No, já bych to rozdělila na 3 díly. No, jak chceš, prosím tě, 1 rubín a 7 perliček dělit na 3 díly? Moudře upozornila Marie. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? Ptá se Bára. No nevěřej, jsou přece hloupí, uzavřela Tilda. No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich, která vypeče svého muže nejlepším kouskem. A rozeběhli se domů výskajíce. Marie měla domů nejblíž. Hubert seděl u rádia a sotva kývl hlavou, když vešla. Marie pomalu usedla, ruce do klína a zahleděla se do stropu. Něco novýho? Zeptala se sotva slyšitelným hlasem. No nic. Flandři hrozej vpádem vlámům a vlámové hrozej Flandrům vpádem. Turecký paša se nevozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval, jinak, že by se vozval on teda. A ten bej, co mysleli, že se utopil, nebo že ho dali utopit, jak jako říkali, že měl zapálit ten minaret, to říkal ten druhej bej, co jak včera vysílali, jak ten turecký paša ho jmenoval, jo, za toho prvního, jo. Tak ten bej se neutopil, ale uhořel. A za to vylovili jinýho beje z Bosporu, utopenýho, ale teďka nevědí, který bej by to mohl být, tedy tenhle ten. No a u nás doma je všecko pořádku. Marie nic, Hubert by byl poslouchal dál, ale ticho ho mátlo. Něco ti je?
1: Ne, nic mi není.
0: hned věděl, že jí něco je. A co je ti? Zvedla oči a podívala se na něj zhluboka. Táhle. Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl, nebo něco neskazil, nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo. Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna. Co se děje ve světě, to je tobě to hlavní. Přezadila na vyšší rychlost. Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce v duši, tedy tak mě pomoc, teď víš, co chci říct. Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná, že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil, jak se neduhu zbaví.
1: No tak hone, Marie, do postele a počít, Hubert měkl.
0: A to právě ne.
1: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
0: Neříkej mě, Máničko, sakra.
1: No tak tedy, Mařeno.
0: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
1: Hubert se dopálil doopravdy. Že ti huba neupadne, víš dobře, že pro tebe všechno udělám a rád mordie, tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
0: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací, v ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
1: Muždíš a roztluč to, mumlá.
0: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub, hořejší pravá jednička. Zase ani nemůk. Zase za chvilku od kovářů zalehlo zavití, delší a smutnější. Krev z něj srčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravila, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám. 5 ran do čelice. To je bolest. To je bolest.
1: Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, tože prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, tak ji napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A rozklučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim kvetlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou, a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila.
2: To by, že si mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo. Ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty.
1: No, kdo se usnesli?
2: Preláti, proboští, jáhnové, no.
1: No, to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál.
2: No, to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No to jim zasadíš ránu.
1: No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale...
2: Sakra, ale pozor. Vždyť já neumím latinsky. Jen tak, že se umím podepsat. A se čtením to mám špatný, to sama víš. No to ti přijde samo. Oblíkneš se do hábitu, posadíš se v komoře a budeš čekat na Ducha Svatýho. Přijde na tebe a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Zavři oči, ať ti do nich nepřijde mejdlo.
1: Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý sestoupit. Je tolik vládců a panovníků, na který by měl sestoupit už před 100 lety už bylo pozdě.
2: Na záchranu světa je nejvyšší čas. Tak moc nemluv, oblíkni si rouchá, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit.
1: Který pak musí by nechtěl zachránit svět Hlavně, když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát.
2: No a jak najde, povídám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas o běda, hříchu běda, o, toho upozorní.
1: Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem prásko, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co o nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem, a slyšela, jak se Jan u pumpy myl a najednou tu byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok. Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Tak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje. A co ten jeden talíř na stole? Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Pletí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já. No tak proč zprostřela pro jednoho? No, jak bych ti to vysvětlila, jené můj? Večeřet nebudeš ty, já budu. No, to jsem teda zvědavej, proč? No, protože mrtví nevečeří. Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď?
3: Jene, co pak si zapomněl? Od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel jsi.
1: Umřel.
3: Já jako umřel, jo?
1: Dal se do smíchu. No tak slíkni tu parádu, co máš navrch, a i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla. Nestačila uskočit.
3: Jan ji držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umí říct mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče.
2: Brr, brr, studíš, hrozně studíš.
1: Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat.
3: Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu.
1: Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem.
2: Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad.
3: Nemáš,
2: mám.
3: Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad.
2: Ty si jen myslíš, že máš hlad.
3: A jdi na prkno a nezlopěne.
2: Konec pitomostí, tak se podívej.
1: Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul.
2: Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem nebo štík, nebo nejsem.
3: Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš.
1: Ale opatrně, je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil.
2: A že jdu.
1: Za chvilku byl zpátky, byl krotčí. Měla spravdu, šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě, o běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád, kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno, Bára se začala převlékat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku a skládala do truhlice.
2: Jene, jene, neboštíku, studíš.
1: volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít. Hrnaj z báru, bude to lepší, jdi se převlíknout vedle.
3: Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila.
1: Pozorovali ji.
3: Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá, pravila a zapila desítkou z lahve.
1: Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A nač jsem umřel?
3: Víš, že nevím?
1: A byl u mě doktor?
3: Nebylo zapotřebí, prásklo to s tebou, ještě si chtěl něco říct, zmodral si a byla jsem vdova.
1: A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili.
3: Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku.
1: Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráku, víš? A já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo. Jsou pod Záchrskem tam nad Miskrubnou.
3: Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti.
1: Budu mít pro tebe na pomníček. To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do Lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem. Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí. No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvýho to nevytrhne. No ale stejně ti děkuju.
3: Chvilku ještě hovořili, pak dohořili svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal, kolik je funus, abych nezaspal.
1: A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věkův. Amen, dodal.
3: A pak zaslechla, jak si povídá,
1: modná holka. Škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec.
3: Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned. Ale projevila nečekanou disciplínu. Však ještě bude, Jeníku, neboj, šeptla pro sebe. Ráno Bára vydrhla valník, zapsáhla dvě strakaté kravičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se kravičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dětkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto Bystřiny. A cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách kravičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem. Vykřikla a leknutím upadla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. Z fary za ním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Hubert si doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála. Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů
1: a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránicí, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. A pak se smáli dál. Tak to v celku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester dostala prsten. Ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat. No, zkuste to třeba vy.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
5: Cúhody. Největší svátek v roku. Na šoha je s děvčicama je se radost podívat. Muziky vyhrávají, sklenky zvoní, vína v bečkách ubývá, krev se rozohňuje. Strýc Mrňůz, známý vrták a brbloň, mašírují přes dědinu do hospody. Byli kdysi radním. Lidé o nich říkali, že jsou jak panský koblih. Nafúkli a prázdný. Donďa Došenku sedli si na lavku proti dveřám, aby na všeckých viděli. Hnedka si poručili čtvrtku vína, na to vtáčka Halůzkovej, potom zase i čtvrtku a osmičku zprostej a už čučali jak žaba z kýšky. V tu chvíli se Došenku vrnula partia šohajů a že už měli také nakoupené, tož břeskali jak kočky v máji. Mrňů zvraštili hubu, že měli obočí až do půl nosa a zahučali.
6: Na co je? Kdo má ten řev tady počúvat?
5: Francek Pagáčů se smíkem vykříkl. Strýčku, lesti vám to vadí, tož si budete muset sednout na uši. Mrňůz jak hromem trefený zařvali.
6: Co vy, co páni? Já vám ukážu, kde je Mrňůz. A už zapakujte, či si myslíte, že jsem uši vyhrál v lutrí.
5: Strýc zapomněli, že také byli kdysi mladí. A toto bylo horší, jak pichnout do šršního hnízda. Chlapčiska se načepířili jako rosaní. To tak, zavrtat do slováckých šohajů a ještě k tomu vhody. Ledvá to jste jí zdořekli, Janek Kopálu i známý biják zavískl, že se lampa u stropu rozhůpala a zařval.
6: Šívlový, hraše!
5: Strýc z Mrňůz došli k Jankovi, chytili ho za vyšívanou košulu až kubli. Kde si u lémečka plátno zapraščalo. To byla druhá chyba, kterou strýc udělali, ale to neměli. Janek zavrzal zubama, zasakroval jak propustěný kostelník a lí strýca po hubě. Ten béklí a koza spadli pod stůl. V tém se rozletěly dveře a do šenku vletěl jak drak syn starého Mrňůsa Jura. Strýc výhaja se ze zemí a drža si škraň zaskřehotali.
6: Jurko, ten somárňa liščil, vyrovnaj se s ním, snad nenecháš mlátit tatu.
5: Jura si vyhnul rukávy, nadul se jak krmná hus, aby Janka zastrašil břeskl.
6: Co ti, paltášu zaschňůřený, ty budeš být mojeho oca, že ho nepleštíš ještě jednou.
5: Janek sa ušklébl, jedno oko přivřel, jak kdyby mířil flintu a bez řečí bát strýca. Hnedka je leželi na zemi po druhej. Jurku jenom ošlahl větr, lebo Janek měl ruku jak uhlavskou lopatu. Jura pomohl tatíčkovi na nohy a ještě jednou zúfalým hlasem vykříkl.
6: Že ho nepleští, že ještě jednou.
5: Jankovi vyletěla ruka jak semafor a Mrňůz dostali taku, že vletěli oknem do kuželně. Jurka pozbíral tatíčka, který měli oči vypleštěné, jak kdyby na nich spadla mlatevňa, a šuškál jim do ucha.
6: Tati, pojďte dom, on by vás zabíl.
5: Strýc už po cestě fantazírovali. Vyprávěl Jankovi, že jak zapříhali kobylu, tož jich kopla do hlavy. Když už byl s tatíčkem hodný kus cesty, utěšovali.
6: Tatíčku, nic se nebojte, však já těmu Selimonovi ukážu. Až půjde kolem našeho, šibálí mu urazím a hrtáním zakrutím, jak slépce po tvoře blbej.
5: Potom seděl v humně na žentůře, hlavu v dlaňách a přemýšlel o pomstě. Hody končily. Husy dojezené, víno vypité a dýmu v hospodě tolej, že už lampu nebylo vidět. Rukávce už nebyly ani naškorobené, ani bílé a horko jak v udírni. Bylo jaksi kolem půlnoci, kdy se do stínu k hospodě došůrla tajemná postava.